0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

Vidíš se v paprscích světla, záda vletený do paraboly nebe. Po tebou hlubiny černý jak vesmír, nich topí svý splíny. Sedám do kopytu tvýho korábu, kterým brázíme tmy nad oceánem. Říkám ti, brácho, v tomhle aeroplánu, míček, pár turbulencí ještě určitě.

Nejdřív to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše, básní, všechny ty píčoviny,

Rodíš se v paprscích světla, záda vlepený do paraboly nebe. Před tebou dálka, o který jsi nesnil, čeká na tvoje činy.

0: co Noe?
1: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
2: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
3: Liberec 98,7 FM.
4: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: vajo, hemakaj, gemakama, sahuča, no i tuta, chvajo, chvajo, reklama, reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrem.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
4: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
5: Zdar, tak co včera?
6: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
5: A přes co máš televizi?
6: No normálně, přes anténu.
5: Tak to bude tím. Já mám sledování TV, je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
6: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
5: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
7: Reklama na Radio 1.

0: To nedá. To je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: Beatles, Memory, předtím starší krásný kousek od Fela, Tokoj a na začátku Ivy Knight a Headlamp. Dobré ráno.
1: Reklama Rádia 1. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Reklama na Radio 1.

0: Dozněla nám skladba Signal When You're Around od Seb Wildbada, předtím Tkaj Majdza a Prest a ještě předtím The Drums a Maro. It didn't matter. 6 hodin 29 minut. Dobré ráno.
1: Reklama Rádia 1.
2: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: Fifeli. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
1: Na konci světa.
0: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba. Podcasty, debaty i nečekané zážitky.
1: Jsme blíž, než si myslíte.
0: Program a vstupenky na fifeli.cz.
1: Co je na konci světa?
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90 a máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Reklama na Radio 1.

Art School, Girlfriend a Doing Labs, předtím ASAP Rocky, Punk Rocky, ještě předtím nám zněla Sofia Curtezis a Novalima, Los Poemas, No Siempre Rimán a na začátku Vanou Vanou Benja a Semiramis Dream. 6 hodin na 45 minut, dobré ráno s Rádiem 1. Tohle je José González.

0: Rádio 1. To je Rádio 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: 4. a 5. září Kolín znovu ožije divadlem. Gasparáda. Festival k poctě zakladatele moderní pantomimy Jeana Gaspara de Biroa. Velkolepá podívaná. 20 skvělých představení, včetně zahraničních hostů, od pantomimy přes nový cirkus, klauniády, poetické kousky, pohádky a loutky pro malé i velké. Gasparáda. 4. a 5. září v Kolíně. Vstup zdarma. Gasparáda.cz.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: No tak pojď zabel!
7: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
6: Tak dobře.
8: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
9: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
8: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
11: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
0: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, 7 hodin a 2 minuty, dozněla nám Tejša a Polena, Tell Me, předtím Asa 808 a If You Can't Be Cheesy, You Can't Be Free, no a ještě předtím Athéna Chlebová a Easy, před námi jsou Fontaines DC a Marianne.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Pojďme si představit pět nových kousků Hitparádě Rádia 1. Po třech letech vydala trojice Blond Redhead nový single, ten se jmenuje Blood Spilled.

0: Dan Snaith, který ho znáte také jako Karibu. Tentokrát je pod aliasem Daphne vydal překvapivě EPčko s názvem Have You a Sec. Stejnomenný track je další novinkou. Americký manželský pár Sylvan Esso ohlásil nové album, to vyjde v září, a my si hrajeme single Concrete Glen. Máme tady také britskou umělkyni Rose Grey, která loni vydala debutové album Louder Please. Just Be Bodies, poslední novinka. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na vystoupení amerického hudebníka Kurta Weila. Ten zahraje se svou kapelou The Violators 2. září v Arše Plus.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Do roku 2012 jsme se vrátili s Alt J a skladbou Dissolve Me. Vzpomínkový kousek byly i Trans Global Underground a Temple Head, předtím Amar 808 a Brahim Riahi a skladba s názvem Dury, Dury.
1: Reklama Rádia 1.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Jasnění není na jednom pódiu. Je ve městě, v lidech, v atmosféře. Od 3. do 6. září začne Jeseník pulzovat v jiném rytmu. V programu najdeš Hihi Haha Holky, Eternity Again nebo Laocoon. Čekají tě koncerty, literatura, divadlo, nový cirkus i site specific umění. Zažij festival současného umění v srdci Jesenických hor. Více na jesnění.cz. Zajesni se.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textíly je Geotek metr čtvereční již od 13 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextílie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Reklama na Radio 1.

0: Kaliforniští Tune Yards a Heart Attack, kousek, který se objevil na jejich desce I Can Feel You Creep Into My Private Life z roku 2018. Předtím Arcade Fire, jejich aktuální skladba The Lightning 2, no a ještě předtím to byla Tracy Chapman a Fast Car ve Featurecast Old School Editu.
1: Reklama Rádia 1.
2: Už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kart extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: No halo, Frenku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
5: 14. Asi jo. Noir Film Festival. 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
6: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
8: Schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
12: Reklama na Radio 1.

0: předělávka klasické dancehallové hitovky 90. let od Jamajčana Eko Minota. Ještě předtím A Place to Bury Strangers, Change Your Guard. A na začátku výborný kousek s názvem Another Sketch Bootleg, ADHD a Lil Silva.
1: Reklama Rádia 1.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: William Kentridge poprvé v Česku. William Kentridge, jeden z nejvýznamnějších umělců současnosti, přiváží do Kunsthalle Praha velkou výstavu The Battle Between Yes and No. Kresby, animace, film, monumentální instalace a nové dílo inspirované Francem Kafkou. Právě teď v Kunsthalle Praha.
5: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: Je! Schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Reklama na Radio 1.

Kulturní léto Rádia 1. 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahrají Shed, Absemi, Synchro, Hativaty nebo Filip Otterbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera obklopeného přírodou. Více informací na shotgunfestival.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Shotgun najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. LesHoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Posloucháte Rádio 1. Dozněli nám How to Destroy Angels, The Space in Between, předtím The Young Gods a I'm the Drag z jejich akustické desky Knock on Wood. Taky nám před upoutávkou na kulturní léto zněla Načeva, Tim Wright, The Garden of Love a Aloha Input a Perry. Před námi jsou Depeche Mode a Wrong v Trente Mellerově remixu a pak si dáme The Streets a Troubled Waters. Poslou-

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou nové CDčko Philadelphia's Been Good to Me, které čerstvě vydal americký hudebník Kurt Weill a také ho brzy představí v Praze.

0: Belgičtí Hooverphonic, moje oblíbená deska Hooverphonic with Orchestra a Sometimes. Předtím Hercules and Love Affair a skladba, ve které si zaspíval frontman The Horrors, Faris Badvan, skladba Controller. Hráli jsme si taky Gorillaz a Feel Good ve Stanton Warriors remixu. No a na začátku to byl Patrick Bergman a MC Vant a Dalece blízce.
1: Reklama Rádia 1.
2: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90.
3: Byla. To dobré začíná u nás.
5: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Zdar, tak co včera?
9: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
8: A přes co máš televizi?
9: No normálně, přes anténu.
8: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
9: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
8: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
10: Reklama na Radio 1.

0: Habibi a Take Your Partner by the Hand. No a před námi jsou ještě tři skladby ode mě dnes. V 8 hodin 45 minut se s vámi pomalinku rozloučím. Ještě bude tady do konce hodiny Tori Amos, The Power of Orange Knickers, Max Cooper, ALSB, Flex, kousek, který vyšel teď v srpnu na labelu Fabric, a taky No Such Thing a Jack Green Unknown. Samozřejmě kompletní playlist už je teď na webu Rádia 1 a já se na vás moc těším zítra v 9 hodin ráno. Díky za poslech, loučí se Ellen, ahoj.
1: Ježíš, co to dělá? Rádio 1, jiné rádio než jiné rádio.

0: No.
1: V Tetě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Prasklina objekt navždy změní.
3: Zůstane křehký,
2: ale opravdový.
4: Soubor současného tance 420 People uvádí novou premiéru Václava Kuneše s názvem Kintsugi. Představení, ve kterém praskliny vyprávějí ten nejdůležitější příběh. Od 7. září v divadle La Fabrika.
5: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
6: Hlídání mladšího bratříčka mělo být hračka, jenže Leo je najednou pryč, ztracený v amazonské džungli. Elizabeth se musí vydat za ním přes nebezpečné pytláky až k tajemnému domorodému kmeni, kde na ní čeká nový kamarád chlupáč.
7: Tohle je to nejskvělejší místo pro děti.
6: Animovaný rodinný film Tajemství džungle v kinech od 27. srpna.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
12: Way Down We Go Tour 2027.
11: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
13: Reklama na Radio 1.

Dobré čtvrteční ráno vám z frekvencí, všech frekvencí. Rádio 1 přeje David Pomahač. Jsem tu dneska na last minute záskoku za Honzu Marka. A začali jsme písní Tanec od domácích Noisy Pods. Tahle věc je skvělá na ranní protažení. Tak ať se vám dobře poslouchá. Teď už Baxter Dury a jeho pecka Al Baroni.

0: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
0: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Reklama na Radio 1.

K ranní rozcvičce na Rádiu 1 vám teď hráli Viagra Boys a jejich hyper úspěšná pecka Ain't No Thief. A Viagra Boys stříhají Nine Inch Nails The Hand That Feeds a tentokrát ve Fotek remixu. Potom se můžete těšit na Mogwai a dáme si jejich taky velmi známou skladbu Richie Sacramento.

0: tohle tady zní ve dne v noci. To je... Co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.
1: Doufám, že si také ťukáte do rytmu Rádia 1. V 9 hodin a 34 minut se nám rozjíždí skladba All I Ever Am od The Cures'ích desky The Songs of Lost World. Pak upoutávka na kulturní léto, festival Shotgun a pak shoegazová trojice The Haunted Youth, Slowdive a Daughter na Rádiu 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun Festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahrají Shed, Absemi, Synchro, Hativaty nebo Filip Otterbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera obklopeného přírodou. Více informací na shotgunfestival.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Shotgun najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysly z lesa, dárkovky, mysly ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: No tak pojď zabel!
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
4: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
10: Zdar, tak co včera?
11: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
10: A přes co máš televizi?
11: No normálně, přes anténu.
10: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
11: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
10: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
12: Reklama na Radio 1.
13: I've been all around town, bass thudding, drown as these sounds come in. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. But I've been having moods.

0: Kulturní servis.
1: Je 10 hodin a Little Sims se svojí písní Mood Swings nás dovedla ke kulturnímu servisu, který je určen právě na tuto hodinu. Dnes je čtvrtek 27. srpna, svátek mají Otakarové, tak přejeme všechno nejlepší. A pojďme na festivaly. Máme tu letní Letnou, mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze. Pak tu je Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. A teď se podíváme na výstavy. Galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, Železo, ocel, stroj. Galerie Středočeského kraje Lukáš Machalický, Polopenze. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. V DOXu Radka Bodzevič, výstava se jmenuje Faust. Galerie hlavního města Prahy, knihovna Expanze, přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. Pro kafé vystavuje kolektiv autorů a výstava dostala název Wall of Hope. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. V Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze stále trvá výstava Chata, fenomén ve světě architektury. Meet Factory, Galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. Osmička Humpolec má výstavu Present Perfect a ne otisky času v současné keramice. Artoto, galerie v Uhelné mlýně, Timo, bude. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a v Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta nabízí výstavu Františka Kincla, která se jmenuje Troml. Galerie C12, Viktorie Beldová, Karolína Kučerová a Barbora Maté, Home Sweet Home. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign, Suley Bailey. Novoměstská radnice, Melodie ročních období. V koleji 1 v Březnici vystavuje Jaromír 99. Studio Pro na Vlounech, Human Nature. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Joy de Weaver. Na Rádiu 1 od 12 hodin se můžete těšit na Janu Kománkovou, od 15 potom na Standu Zimu a v 18 hodin Odvážné palce, 19 hodin CD Nonstop, dneska Luluk a dneska Sculptor. Ve 20 hodin hitparáda Rádia 1 a v 10 večer pořad AM 180. Podrobnosti o kulturních akcích se samozřejmě dozvíte na webu Rádia 1. A protože já tu jsem dneska za Honzu Marka a společně sdílíme lásku k Phoebe Bridgers, tak si teďka dáme tu její novinku Lost Boys.

A když už to máme Phoebe Bridgers, tak si to dáme komplet. Teď už Boy Genius, super kapela, ve které Phoebe Bridgers. Můžete slyšet vedle Julian Baker a Lucy Dacus. Takže teďka Boy Genius, potom Julian Baker a potom Lucy Dacus. Tahle píseň se jmenuje Black Hole.

0: Reklama Rádia 1.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
6: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na faze.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
8: Reklama na Radio 1.

Na Rádiu 1 posloucháme novinku od Jay Bernarda, která vyšla, myslím, včera nebo předevčírem. Je to další single z jeho chystané desky. Tahle věc se jmenuje Love is on my mind a album vyjde 13. listopadu na značce Play It Again Sam a produkoval ho Paul Butler, kterého můžete znát ze spolupráce s Michaelem Kiwanukou nebo Devendrou Van Hartem. A samozřejmě Jay Bernard také pojede na turné a prosinec a leden je zasvěcen evropskému turné, které má na programu i Prahu. A v této stáji, tedy stáji kapely Baltazar, ještě zůstaneme, protože nový single vydal i Martin Devolver, tedy zpěvák, který stojí i za svým solovým projektem Warhouse. Tohle je novinka.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Ano, znělka jasně říká, co se teď bude dít. Tak poslouchejte, o co soutěžíme. 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahájí Šet, Absami, Synchro, Hativaty nebo Filip Otrbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera obklopeného přírodou. Více informací na shotgunfestival.com a vyhrát můžete dvakrát vstupenku na Shotgun, voucher v hodnotě 500 Kč od Rockspring, originální triko od Les Houbeles, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 Kč od Kava.cz, podložku pod myš od Connected, poukaz v hodnotě 500 Kč na výrobky z Janovy pece a v pátek získá jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 Kč v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín. Telefonní číslo do studia 210 323 919 a ten, kdo se jako první dovolá, získá všechny tyhle krásné ceny. Otázka pro dnešní den zní. Na Shotgunu letos vystoupí ve společném DJ setu Akira a TK27. Součástí jakého rapového tria je Tomáš Kučera aka TK27? Volat můžete teď.

0: Halo, halo, tady Rádio 1.
1: Ahoj, tady Kuba.
0: Ahoj, Kubo.
1: Je to 58G.
0: No 58G je správná odpověď, tak to byla rychlost dneska a já ti gratuluju k výhře. Vyhrál si 2 stupenky na shotgun a samozřejmě všechny ty další ceny, které jsem četl před chviličkou. A poprosím, vydrž mi na drátě, řekneme si další podrobnosti.
1: Super, díky.

0: Tak gratulujeme Jakubovi a jenom pro úplnost si řekneme, že jsme si po soutěží hráli Haty Vaty a ve spolupráci se Synchro a tahle skladba se jmenuje Tokio. Za chvilku Matyášovi kamarádi s Atenou Chlebovou v písni Nestojí to za to, anebo Miaulau, nemám výťah a nemám ani těba.
1: I don't know what I'm supposed to be.

zas nesnáším víc, ale nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to,

toho zbavit? Už tam nepsali chorá hlava. Myslíš,

CD Nonstop. Za newyorskou indie folkovou skupinou Luluk najdeme původem australskou dvojici zpěvačku Zoe Randall a multiinstrumentalistu Steva Hassetta. Jejich třetí album Sculptor vyšlo pro legendární label Sub Pop v roce 2018 a my se připomeneme dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Fifeli. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
3: Na konci světa.
2: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba. Podcasty, debaty i nečekané zážitky.
3: Jsme blíž, než si myslíte.
2: Program a vstupenky na fifeli.cz.
3: Co je na konci světa?
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Reklama na Radio 1.
12: Posloucháte Radio 1 a teď se podíváme trochu do světa Pokémonů. Tahle věc se jmenuje Pikachu a je od holandské kapely De Staat. A po ní se podíváme zase do domácích vod, ale zároveň do vesmíru, který nám připraví Nauzea Orchestra.

Hitparáda Rádia 1. Pojďme si představit 5 nových kousků hitparádě Rádia 1. Po 3 letech vydala trojice Blond Redhead nový single. Ten se jmenuje Blood Spilled.

0: Dan Snaith, který ho znáte také jako Caribou. Tentokrát pod aliasem Daphne vydal překvapivě EPčko s názvem Have You a Sec. Stejnomenný track je další novinkou. Americký manželský pár Sylvan Esso ohlásil nové album, to vyjde v září, a my si hrajeme single Concrete Glen. Máme tady také britskou umělkyni Rose Grey, která loni vydala debutové album Louder Please. Just Be Bodies, poslední novinka. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na vystoupení amerického hudebníka Kurta Weila. Ten zahraje se svou kapelou The Violators 2. září v Arše Plus.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Všechny novinky v Hitparádě Rádia 1 jste slyšeli před chviličkou pohromadě a já pro dnešní vysílání vybírám novinku Bloodspilled od Blonde Redhead. Potom Ivy Falls a její skladba Blue.

0: jedno.
1: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6.

s velmi skvělými písněmi z desek popových královen. Tohle je Robin, pak se těšte na Likely, anebo

0: Kulturní servis.
1: 11 hodin a 40 minut a je čas na druhou část kulturního servisu. Tentokrát tu máme rubriky koncerty a tančírny, filmy, ostatní a samozřejmě i program Rádia 1. Tak pojďme na koncerty a tančírny. Groove Bar 21.30, Abečko and Markel, v Jazz Doku v 9 večer Yellstorm a Hot Stromy. Mike Jesus, Kamoš 2026, na lodi Tajemství v 19 hodin Cold Meat Party, Liborn a Danas, Hostivař H2 v 19 hodin Xavier Baumaxa a Jazz Punk Trio. V Meat Factory pak od 20 hodin Lila Tesla, Šataš Čelasky, Music Lover Anonymous plus Death Catch. Teď to máme filmy. V Edison Film Hubu v 19 hodin můžete zhlédnout film Zhlížet ke hvězdám a v 10:30 Blue Lock. V kině Pilotů 18:40 Pozvání, 20:50 Vzhlížet ke hvězdám. Jasoň Centrum 20 hodin Hello, Welcome. Letní kino Dlabačov 21 hodin One Cut of the Dead. Letní kino na zámku Veleslavín 21 hodin Paralelní matky. Kino Dlabačov 18:30 Konec Oak Street a 20:30 Čika Čeka. Kino Aerov 18 hodin Blade Runner The Final Cut plus Vzhlížet ke hvězdám. Letní kino u Keplera 8:30 Citová hodnota. V rubrice ostatní tu máme Zachspap v Plzni, kde se koná od 8 hodin Slam Poetry Poezie versus Show. Na Rádiu 1 se můžete těšit od 12 na Janu Kománkovou, od 15 na Stanislava Zimu a v 18 hodin potom pořad Odvážné palce, 19 hodin Celi Nonstop, dneska Luluk a deska Sculptor, 20 hodin Hit Paráda Rádia 1 a v 10 večer AM 180. Podrobnosti, jak jistě dobře víte, na webu Rádia 1. A za chviličku si zahrajeme píseň z alba, které má dneska narozeniny. To album se jmenuje Get Ready a vyšlo 27. srpna v roku 2001. Má tedy 25. výročí a samozřejmě jde o New Order a my si dáme hitovku Crystal právě z alba Get Ready.

Tak tohle jsou New Order, jak jsem říkal, dneska 25 let od vydání desky. Get ready. Tak to ideálně oslavte tím, že si tu desku pustíte od začátku do konce. Píseň Crystal končí. Čekají nás ještě Massive Attack ve spolupráci s Young Fathers ve skladbě Voodoo in My Blood. A pak si dáme Om Square úplně nakonec. Sometimes I Lie. A připomínám, že Om Square zakončí svoje turné celoroční k oslavám 30 let na scéně 10. listopadu v Roxy. Tak si kupte lístek, protože tahle show bude určitě velmi skvělá a jedinečná. Mějte se moc hezky, právě jsem dopsal celý tracklist a už se můžete těšit na Janu Kománkovou. Mějte se moc hezky a uslyšíme se v neděli v poledním klidu od 12 do 15. Od mikrofonu Rádia 1 se loučí David Pomahač. Pa, pa.

0: Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
2: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, focaccia, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
8: No halo, Frenku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
9: 14. Asi jo. Noir Film Festival 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
10: Reklama na Radio 1.

Dobré poledne, bylo 12 hodin a zdraví jedna vás, zdraví Jana Kománková, to byly Nixy Nix. Teď nás čeká Bram Drawers a to vždycky budou pak na Rádio 1.cz napsané ty písničky, které dozněly. A jako vždycky můžete do četovacího okýnka na Rádio 1.cz psát své různé výkřiky.

0: Výlet plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Prasklina objekt navždy změní.
3: Zůstane křehký,
2: ale opravdový.
4: Soubor současného tance 420 People uvádí novou premiéru Václava Kuneše s názvem Kintsugi. Představení, ve kterém praskliny vyprávějí ten nejdůležitější příběh. Od 7. září v divadle La Fabrika.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
8: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
9: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více informací v restauracích KFC.
10: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
14: Reklama na Radio 1.
15: A pokračujeme dál. Čekají nás borce v Kanada. Skladba Father and Son. Jinak už 6 neděl v hitparádě. Takže myslím, že to bude jedna z těch věcí, které zazní i ve výroční

you, but I love the lower. More than I love any physical being.

Tolik Gudrun Gut a máme fratry a jejich společná skladba Indie z celého společně Alba. Teď nás na Radio 1 čekají Woo Live.

To zní nevydáš si na tohle Rady Pete, věc, kterou jste si dost oblíbili jménem Styla Lavim. Pak na nás čekají třeba For Hero nebo dvě kratinký skladby od 65 Days of Static.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: William Kentridge poprvé v Česku. William Kentridge, jeden z nejvýznamnějších umělců současnosti, přiváží do Kunsthalle Praha velkou výstavu The Battle Between Yes and No. Kresby, animace, film, monumentální instalace a nové dílo inspirované Francem Kafkou. Právě teď v Kunsthalle Praha.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.
6: No tak pojď zapel!
7: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
6: Tak dobře.
7: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
8: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
7: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Reklama na Radio 1.

Začínáme jako obvykle od festivalu, takže letní Letná mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských Sarech v Praze. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové a Brno Art Open festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Dále galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, Železo, ocel, stroj, galerie Středočeského kraje, Lukáš Machalický, Polopenze. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let, v DOXu Radka Bodzevič, Faust. Galerie hlavního města Prahy, knihovna Expanze, přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2, Rock Café, kolektiv autorů Wall of Hope, Kruzale Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No, Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Chata, fenomén ve světě moderní architektury, Meat Factory galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Pragovka galerie výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Want the Spring. Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. Artoto galerie v Uhelném mlýně Timo Bude. Veletržní palác Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel Tromol, Galerie C12, Viktorie Beldová, Karolina Kučerová a Barbora Maté, Home Sweet Home. Galerie Rudolfinum Datas, The Data and the Sovereign, s Julie Bailey. Jinak tohle výstava bude za pár dnů končit, tak ji nepropásněte, pokud ji chcete vidět. Dále Novoměstská radnice, Melodie ročních období. V Kole 1 v Březnici, Jaromír 99, Studio Prona v Lounech, Human Nature a Chemistry Gallery, Tomáš Jitela, Tomáš Němec a Václav Misař, Žádl Weaver. Na Rádiu 1 v 18 Odvážné páce, v 19 Cera non-stop dneska Lulu Sculptor, od 8 Hit Paráda a od 10 pořad AM 180. Tolik kulturní servis Rádia 1. A trocha Davida Berna, myslím, neuškodí. What is the reason for it? A potom si dáme Viagra Boys a Still Corners.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Athéna Chlebová. Jmenuje se Easy.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou nové CDčko Philadelphia's Been Good to Me, které čerstvě vydal americký hudebník Kurt Weill a také ho brzy představí v Praze.

Posloucháte Rádio 1, schválně klidnější věci, teď nás čekají Low a jako vždycky najdete seznam skladeb na Rádio 1.cz. Mám pro vás třeba ještě Brajna Ina, Telescopes, Lexo Bargelda, Vanishing Twin a spoustu dalšího, až do tří, kde mě vystřídá Stanzia.

0: Reklama Rádia 1.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Hlídání mladšího bratříčka mělo být hračka. Jenže Leo je najednou pryč, ztracený v amazonské džungli. Elizabeth se musí vydat za ním přes nebezpečné pytláky až k tajemnému domorodému kmeni, kde na ní čeká nový kamarád chlupáč.
2: Tohle je to nejskvělejší místo pro děti.
1: Animovaný rodinný film Tajemství džungle v kinech od 27. srpna.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Billa Camembert 120 gramů v Billa klubu za 19,90.
7: Billa. To dobré začíná u nás.
9: Reklama na Radio 1.

0: jedno.
1: V Tetě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz. Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
3: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Zdar, tak co včera?
7: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
6: A přes co máš televizi?
7: No normálně, přes anténu.
6: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
7: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
6: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. SledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
8: Reklama na Radio 1.
9: Jsou na celé dvě odpoledne, avšak my si pustíme skladbu Six in the Morning, to je Nuha Ruby Ra.

0: Naší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Reklama na Radio 1.

King Jude na rádiu 1, jeho verze skladby Rocking Back Inside My Heart. Teď nás říkají Talk Talk, pak Pretty Sick, trochu jiný žánr, a pak pár dalších věcí a od tří Stanzim.

CD Nonstop. Za newyorskou indie folkovou skupinou Luluk najdeme původem australskou dvojici zpěvačku Zoe Randall a multiinstrumentalistu Steva Hassetta. Jejich třetí album Sculptor vyšlo pro legendární label Sub Pop v roce 2018 a my se připomeneme dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Kulturní léto Rádia 1. 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahrají Shed, Absemi, Synchro, Hativaty nebo Filip Otterbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera obklopeného přírodou. Více informací na shotgunfestival.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Shotgun najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Thank you.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Fifeli. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
3: Na konci světa.
2: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky.
3: Jsme blíž, než si myslíte.
2: Program a vstupenky na fifeli.cz.
3: Co je na konci světa?
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A Fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
9: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
10: Way Down We Go Tour 2027.
9: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
11: Reklama na Radio 1.
12: Tak poslední hudba ode mě a naslyšenou příští týden ve čtvrtek opět v poledne a pak večer v rámci dalšího Sleep Clubbingu a pak ještě v neděli.

0: Radio 1, Světlo v lese.
1: Světlo v lese.

Hello, Stanislav Zima in the house. Pěkné odpoledne vám přeju. Do 18 hodin se spolu můžeme projet hudebně, nebo jakkoliv si představujete. A na úvod vám teď nabízím chlapíka, který se skrývá pod přezdívkou Alexander, a to je jeho skladba s názvem Technicolor. Jinak samozřejmě čeká nás kulturní servis, pokud vás to nějak táhne ven za společností, tak čekejte v 16.15, že si připomeneme nějaké kulturní tipy. Tak jo, ať se vám fajn poslouchá.

0: Jedno.
1: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: 4. a 5. září Kolín znovu ožije divadlem. Gasparáda, festival k poctě zakladatele moderní pantomimy Jeana Gaspara de Biroa. Velkolepá podívaná, 20 skvělých představení, včetně zahraničních hostů, od pantomimy přes nový cirkus, klauniády, poetické kousky, pohádky a loutky pro malé i velké. Gasparáda, 4. a 5. září v Kolíně. Vstup zdarma. Gasparáda.cz.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: S Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na faze.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
9: Reklama na Radio 1.

Patrick Holt alias Biom je doma spíš v dubstepových vodách, ale to vůbec neznamená, že by mu měl dělat problém i kvalt zhruba na úrovni 170 BPM. Tohle byla skladba s názvem Shallow. No a docela zajímavé spojení máme teď v tuto chvíli na řadě. Když dáme

To byl docela rozverný Kubátko společně s Karolínou Tremko a skladba If I Fall. Pokud se někdo nazve Lamin Fofana, tak o sobě prozrazuje, že je evidentně fotbalový fanoušek.

No a tenhle Lamin Fofana je evidentně ještě navíc zaměřený na ambient, protože tahle skladba je fakt klidná, jmenuje se To Become Liquid.

Musím říct, že tohle spojení mě fakt baví. Bibio a Dorian Concept, fakt jim to ladí. Poslouchali jsme jejich novinku s názvem Legend.

Tohle je producent ze San Diego, the album Leaf. Never in motion. A zpěvačka Nicole Miglis. Always changing.

Tohle byla domácí spolupráce Sonority a Awali a skladba Etherea. Zhruba před měsícem se objevil single Bird's Eye z produkce amerického umělce s pseudonymem Luzin, který ohlašoval novou desku. Ta je tady, jmenuje se Melting Days, vyšla na značce Ghostly International a my si můžeme teď zahrát jednu věc z ní, která se jmenuje Overlook. Luzin.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Prasklina objekt navždy změní.
3: Zůstane křehký,
2: ale opravdový.
4: Soubor současného tance 420 People uvádí novou premiéru Václava Kuneše s názvem Kintsugi. Představení, ve kterém praskliny vyprávějí ten nejdůležitější příběh. Od 7. září v divadle La Fabrika.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Reklama na Radio 1.

Goodbye, Farewell and Amen Break. To je podtitul letošního ročníku festivalu Shotgun. V Hrádku nad Nisou v rámci nebo poblíž pískovny Kristýna. Letos asi naposled na tomhletom místě, kdo ví, jak to bude v těch příštích letech, nechci strašit, ale neměli byste váhat. Letos 11. až 13. září. No a Tokio, to byla skladba, která reprezentuje hned dva účinkující velká jména na, řekněme, takové experimentální elektronické scéně. Hativaty a Synchro, oba dva letos na line-upu. No a taky Shed, německý producent, kterého teď představuje skladba Slow Motion Replay. 11. až 13. září, to je za 16 dní, Shotgun.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.

0: Teresa Gabriel, End Title, tam a zpět. A teď už kulturní servis je tady.
1: Kulturní servis.
0: Dnes je 27. srpna roku 2026. Hudební pozvánky, filmy a něco ještě k tomu. To je předmět příštích asi 2-3 minutek. Tak jo, v Groove Baru ve 21.30 ABčko a Markel, Jazz Doku ve 21 hodin Yell Strom and Hot Stromy. Bike Jesus zve na akci Kamoš 2026. Loď tajemství v 19 hodin uvede Cold Meat Party, Lee Bourne a Danas. Hostivař H2 v 19 hodin Xavier Baumaxa a Jazz Punk Trio. A v Meat Factory ve 20 hodin Lila Tesla, Stas Tykalsky a Music Lover Anonymous plus Death Catch. Pojďme na filmy. Edison Film Hub promítá v 19 hodin snímek Vzhlížet ke hvězdám. Ve 21.30 potom Blue Lock. V kině pilotů můžete vidět v 18.40 pozvání, ve 20.50 Vzhlížet ke hvězdám. Jasoň Centrum zve ve 20 hodin na Hello Welcome. V letním kině Dlabačov poběží ve 21 hodin snímek One Cut of the Dead. Letní kino na zámku Veleslavín ve 21 hodin promítne Paralelní matky. V kině Dlabačov můžete vidět v 18.30 konec Oak Street a ve 20.30 Čika Čika. Kino Aero v 18 hodin Blade Runner The Final Cut a Vzhlížet ke hvězdám. A v letním kině u Keplera ve 20.30 začíná Citová hodnota. Jinak Zach z Pub v Plzni zve srdečně ve 20 hodin na Slam Poetry Poezie versus Show. No a ještě připomínka toho, co dnes čekat od Rádia 1 v 18 hodin Odvážné palce, v 19 hodin CD Nonstop, dneska deska od Luluk Sculpture. Ta Sculpture, abych byl přesný. Ve 20 hodin hit paráda Rádia 1, ve 22 hodin potom pořad AM 180. Já jsem Stanislav Zima, přeju nadále fajn odpoledne, snesitelný finish v práci a za chviličku už nás čeká Max Cooper.

0: Reklama Rádia 1.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
12: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
13: Reklama na Radio 1.

No, dobrých 37 let funguje tahle ta kapela z Oxfordu, Swerve Driver. No a jejich novinka Float avizuje novou desku, která by měla tak nějak nějak by měla bilancovat a přinášet nějaké starší věci už brzy. Swerve Driver. No, to Nothing čtveřice, v současné době teda aspoň čtveřice z Filadelfie, ta funguje od roku 2010, teď před pár měsíci vydala další desku a z ní si hrajeme skladbu s názvem Cannibal World. Nothing.

Tohle byly Esa z lesa, jejich vykoupení. No a nabídnu vám teďka americkou dvojku, která se říká Hovdy.

0: Kulturní léto Rádia 1. 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahrají Shed, Absemi, Synchro, Hativaty nebo Filip Otterbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera obklopeného přírodou. Více informací na shotgunfestival.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Shotgun najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysly z lesa, dárkovky, mysly ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
1: Je to tak, Shotgun se blíží. Můžu vám tenhle ten festival fakt jenom doporučit. Jezdím tam léta a vždycky se těším, protože tenhle festival si hodně zakládá na dramaturgii, na atmosféře, na skvělém zvuku a vychytaným takovým light designu. A to prostředí je fakt krásný. No a letos tam Shotgun v tom areálu Kristýny bude nejspíš naposledy, takže nenechte si to fakt ujít 11. až 13. září. Už jsme si hráli Sheda, hráli jsme si Hativaty a Synchra a teď vám nabízím tuhle dámu, která se jmenuje občanským jménem Tessa Torsing, říká si Absemi. No, posloucháme její skladbu I Live Here za 16 dní na Shotgunu.

koncertem téhleté velšanky. To vypadá docela slibně v Praze. Tak si držme palce. To byla Art School Girlfriend a Is It Light Where You Are. No a teď Deb Never, americká písničkářka, která vydala letos album Arcade. No a z něj tahle věc All The Time.

0: Reklama Rádia 1.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textily je Geotek metr čtvereční již od 13 90 Kč haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
8: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
10: Reklama na Radio 1.

Hezké odpoledne vám přeje nadále Stanislav Zima, posloucháte Rádio 1 a do té poslední hodinky jsme vstoupili skladbou s názvem Montana Interface od producenta polského původu, ovšem žijícího v Německu, v Bavorsku. Zvolil si takové kódové jméno MPU-101. No a nahrává na mnichovské značce Alien Tape. Tohle už je ovšem trojce No Such Thing, LXR a Daito Manabe.

Tak trošku to rozmotám, přeci jenom to byla skladba Elixir a autory jsou tedy No Such Thing a Daj to Manabe. Teďka maskovaný borec Slow Magic ze Spojených států. Tohle, co posloucháme, je skladba z jeho nového alba, na které pracoval s Kennethem Takanamim, jmenuje se Dreams.

No a tohle to už je londýnský tvůrce DJ Balling. No, chce to odvahu se takhle nazvat, ale vychází mu to. Tohle vůbec není nudný. Skladba s názvem Memories Fade.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
3: No tak pojď zapel!
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
3: Tak dobře.
4: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
5: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
4: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
10: Hlídání mladšího bratříčka mělo být hračka. Jenže Leo je najednou pryč, ztracený v amazonské džungli. Elizabeth se musí vydat za ním přes nebezpečné pytláky až k tajemnému domorodému kmeni, kde na ní čeká nový kamarád chlupáč.
11: Tohle je to nejskvělejší místo pro děti.
10: Animovaný rodinný film Tajemství džungle. V kinech od 27. srpna.
12: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
13: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
14: Reklama na Radio 1.

Tohle byl Kletis. Já vám tentokrát dneska hodně, hodně představuju umělce, kteří se představí na letošním ročníku Shotgunu, a Kletis nejenom, že je velmi šikovný domácí producent, kterého tam uvidíte a uslyšíte, on taky tak trošku z části společně teda vedle Morise za Shotgunem stojí. Je to jeden z

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou nové CDčko Philadelphia's Been Good to Me, které čerstvě vydal americký hudebník Kurt Weill a také ho brzy představí v Praze.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No a teď jedna z těch nasazených novinek. Tohle je Ursula Seredi a Flower Tooth.

0: inhaluje. Je panáku blbec,
1: pitomec. Inhaluje.
2: Doufám, že ne
1: rům. Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

hodně přísný track od brazilského tvůrce, který si říká Bungle Unleashed. Tak, ale teďka jedna skvělá věc, která vyšla teďka na novém desce londýnského producenta jménem Kid Drama, nebo přezdívkou Kid Drama, jinak vlastním jménem Damon Kirkham. Skladba s názvem Tantrum, kterou udělal v tandemu s Loxim.

0: Skvělá věc, Kidrama a Loxy Tantrum, to už je ode mě skoro vše, čeká vás ještě jedna taková psychedelická tečka v podání skladby Cannibal od Drap Majesty. Jinak se mějte moc hezky a příští čtvrtek zase čau.
1: CD Nonstop. Za newyorskou indie folkovou skupinou Luluk najdeme původem australskou dvojici zpěvačku Zoe Randall a multiinstrumentalistu Steva Hassetta. Jejich třetí album Sculptor vyšlo pro legendární label Sub Pop v roce 2018 a my se připomeneme dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: potěší celou rodinu. Například Rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
2: Prasklina objekt navždy změní.
3: Zůstane křehký,
2: ale opravdový.
4: Soubor současného tance 420 People uvádí novou premiéru Václava Kuneše s názvem Kintsugi. Představení, ve kterém praskliny vyprávějí ten nejdůležitější příběh. Od 7. září v divadle La Fabrika.
5: No tak pojď zabel!
6: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
5: Tak dobře.
6: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
7: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
6: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
10: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
11: Myslím, že to bude za C. Gumák.
10: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
12: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
14: Reklama na Radio 1.

0: palce.
1: Rádio 1, odvážné palce, toto není hlas Ivety, jsme stále v prázdninovém režimu, takže Ivetu zdravíme, tedy já, Viktor, dobrý den. A...
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Čekáš, mě vyzveš.
1: Jo, svou. Takhle, ne, to já spoléhám na naši dlouholetou flow, která teda ještě potřebuje malinko vypilovat. I včas samozřejmě je tu taky, abychom vám přinesli...
2: V prázdninovém módu.
1: Já jsem taky mentálně ještě v prázdninovém módu. Vrátil jsem se z Londýna, kde jsem teda byl v kině.
2: Tam divadla. Já jsem teda v neděli viděla jedno z londýnských divadel po delší době, Nebezpečný známosti, a dobrý to bylo. Jako velmi dobrý update, kdy se Cecílie udělali jako novou markízu potom a jako hodně tu roličku takový hloupý husy, která vždycky jako je, tak hodně ji tam jako zemancipovali, to se mi líbilo.
1: Já jsem měl spadeno na lístky na inscenaci Persona s Kate Blanchett a Ninou Hoss, ale tak dlouho jsem měl spadeno, až se vyprodali, a potom už jsem to dále neřešil, byť tam jsou nějaké možnosti, jak se k ním dostat jako v nějakých last minute režimech, tak budu pouze v instagramových stories sledovat, jak jim lidé tleskají na konci té inscenace, že se to hraje teď intenzivně každý den skoro až do října někdy nebo tak, no. Ten film, na který jsem si tam zašel, tak pojďme rovnou vybudovat tady tenhle oslý můstek, je zároveň filmem, který je i v zdejší distribuci, do které vstoupil úplně identický týden, a to je film Konec Oak Street, což je nový takový jako rodině dobrodružný Spielbergovský trošku film, který režíroval David Robert Mitchell, což je režisér It Follows.
2: It Follows, to bylo dobrý filmu, a pak...
1: Filmu, který má jako značné renomé, a já jsem ho neviděl.
2: Aha, tak to, to se mi líbilo, a na to nejsem ta hororová faninka, a to se mi fakt líbilo, protože to je ten chytrý horor, kde vlastně to hororový je prostě metafora něčeho jiného. A...
1: No tak The End of Oak Street... není moc metaforou.
2: No a pak ještě natočil Záhadu Silverlake, která mi přišla hrozná.
1: No, a to jsem taky neviděl.
2: Aha, tak.
1: Takže jsem do filmografie tohle pána 50-letého, nebo kolik mu je, vstoupil tady tímhle filmem, který většina lidí pomězuje právě tím, že viděli ty předchozí filmy a říkají buď to není tak dobré jako It Follows, anebo to je mnohem lepší než Záhada Silverlake. Já tohle to neřeknu, já jenom řeknu, že je to velmi dobré. Je to takový přiměřeně střelený film, jehož premisu vám prozradí už plakát, kde na ty hlavní postavy z rohu vykukuje dinosaurus, a je to takový jako Jurský park u nás doma, respektive na zahrádce, stane se podivná věc a rodina, respektive okruh nějakých postav najednou čelí prostě nebezpečí, které přišlo neznámo odkud nějakou časovou smyčkou. Vůbec tady nejde o nějaká sofistikovaná vysvětlování zákonitostí, jak tady tohle vzniklo. Ten film je takovou jako dětskou fantazií vlastně, velmi jednoduchou, kterou ale natočil velmi dospělý člověk evidentně, protože ten dobrodružný rámec tady funguje velmi dobře, je to celé takové staromódní, je to ten typ toho feel good rodinného filmu, který může působit maličko anachronicky, ale zároveň ten způsob, jakým je vystavěný a jakým jsou vystaveny jednak teda ty dobrodružné scény, ale potom i scény té nějaké rodinné sounáležitosti nebo nějakého rozkolu, protože ono to je částečně trošku jako Dovolená v českém ráji. Je to dobrodružný film o krizi v manželství nebo v rodině, kterou nějaká nebývalá situace může akcelerovat nějakým směrem, buď vyřešit nebo rozseknout každopádně. Takže kromě toho, že to je vlastně velmi uspokojivý dobrodružný film, tak je to i celku dojemný příběh o hledání nějakého bezpečného místa na světě, o nějaké té rodinné náruče, a velmi jako vyváženě bych řekl, se tady střídají takové decentně hravé scény s decentně gory scénama. Prostě jako pořád to tam jde o nějaké jako značné nebezpečí, jde tady o život, takže tam dojde i k nějakému trošku jako vyhroceným situacím, ale ten Mitchell, jak je prostě zkušený až suverénní režisér, tak to vlastně dokáže hrozně dobře vybalancovat. A ten film je jasně ohraničený. Je to prostě ten typ filmu, ve kterém vlastně nejde o nějaká velká překvapení. Ty mantrily tam jsou jasně dané, což dneska budu říkat ještě o jednom hororu. Ale v těchto mantinelech, které jsou vlastně úplně stejné, jako jsou mantinely toho světa, který najednou vybočí prostě z té normy, tak se v nich pohybuje vlastně fakt suverénně. Je to film, který tu rodinu dává do nějakého, jaké ne smyčky, ale prostě do nějakého momentu, kdy prostě musí být spolu, ať chce nebo nechce, a musí si pomáhat, ať chce nebo nechce, a ona většinou teda chce. A v tomto funguje fakt dobře, až vlastně, nechci říct překvapivě, ale je to takový ten typ toho nenápadného, zábavného, kratochvilného, ne blockbusteru úplně, ale jako relativně velkoryse dimenzovaného filmu, který zároveň je snadné přehlédnout, což když jsem se díval ten na aktuální tabulku návštěvnosti, tak to se přesně děje, protože ten týden po premiéře to vidělo nějakých, nevím, třeba 7,5 tisíce lidí, což opravdu není moc, a je to škoda, protože to je vlastně ten... Je to taková ta prostě dobrodružná klasika, feel good věc, kterou je snadné ocenit a možná i snadné přehlédnout, tak to neudělejte. Palec nahoru. Ty jsi to přehlédla, viď?
2: Já jsem o tom slyšela, ale pořád mi to, jako by ta zápletka zní hrozně bizarně, ale slyšela jsem o tom.
1: Ono je to fakt jako jednoduché.
2: Díky tomu, že na to šel kamarád a vyprávěl mi teda, ještě předtím, než na to šel, že to je film od Mitchella.
1: Jo, jo, jo.
2: Což by mě asi celkem zajímalo, když teda si to takhle jako zhodnotil, připokládám palec nahoru, tak
1: jo. No, v tom filmu se zároveň tak dobře vyvažujou nějaký, řekněme, jako realismus v těch motivacích a v tom, co ty postavy teda dělají pro tu svoji záchranu, s nějakým jako až naivním optimismem trošku. V tomhle to je fakt taková jako hezká stará škola, jakoby trošku neposkvrněná ničím zvenčí, což a tím myslím jakoby nějakýma třeba současnýma společenskýma okolnostma nebo tak, které se mimochodem do svého nového filmu snaží trošku propašovat Ridley Scott, o tom budem mluvit o něco později. No, konec ústří, nenápadná věc. Jděte na to, pokud potřebujete kratochvilnou věc pro vás, vaše blízké, děti, rodinu, děti. Babičku, matku,
2: nevím,
1: ekonomku. Teda. Ale jo, já vlastně nevím, jaký to má jako rating, já bych to jako tak typnul třeba 13+, jakože ne malé děti, jasně. Jako jsou tam nějaké uhryzlé hlavy těma dinosaurama, no spoilers.
2: To, že ne děti.
1: Ale takže já nevím, já bych na to vzal děti.
2: Tak jestli chcete vzít mladší děti na něco, tak můžete na Tajemství džungle, což je nový animák natočený z lotyšsko-polsko-české koprodukci, ale odhrává se v amazonské džungli. Je teda inspirovaný trošku, že v Lotyšsku byl prostě ve 20. století jeden takový prostě etnograf, který žil v té amazonské džungli, žil tam i s rodinou, ale tak jako všechno, co s tím má společného s tím filmem, je to o tom, že teda rodina žije v džungli a když rodiče někam potřebují zrovna odletět, tak tam jako na odpoledne zůstane asi myslím, že 9letá holka, která jinak normálně ve Venezuele v Caracasu v internátní škole zrovna se vrátila domů a vlastně bych si mála pocit, že bych chtěla žít ve městě, a pak má malýho brášku, třeba jako 2-letýho, 3-letýho, který se jí ztratí v té džungli, protože na ně nedává pozor. Takže ho samozřejmě jde hledat a následuje dobrodružství, kde poznávají tak jako zvláštní reálná zvířata, jedno vymyšlené zvíře, nějaké obyvatele džungle a jako záporáci, tam jsou pytláci. Protože ten message toho filmu hlavní je, že prostě si nemůžeš brát všechno, co chceš. Což je taková message, která je samozřejmě univerzální i dnes. A je to film, který je hezky animovaný a je to taková ta evropská jako animace, která je prostě jako krom toho, že je fakt hodně jako krásně barevná, tak i co se týče prostě vzhledu těch, kromě toho chlupáče, který je naprosto vymyšlený jako zvíře, takový zvíře, který by prostě udělalo malý dítě, který by chtělo, aby umělo lítat a být chlup a být prostě plyšový a všechno tohle jako dohromady, tak vypadá jako relativně realisticky, ale jako ne úplně, ale nejsou to prostě takový ty divný děcka s velkýma očima a malým tělem a tak. A jako v některých jiných pohádkách je to taky trošku pomalejší, takže si myslím, že pro ty děti prostě kolem toho začátku školy. Si myslím, že je to jakože fajn. Pro rodiče to bude takový, jakože je to neurazí, zároveň to asi nějak extra nepobaví, protože samozřejmě budou tak zhruba vědět, co tam je, ale spíš si užijou, myslím, že si užijou tu animaci, která je fakt taková jako hezky poctivá.
1: Takže předpokládám dubbing only teda.
2: No, to nevím, ale překla bych, že jo, že to bude. Určitě to dubovaný do češtiny je. No, a to já nemůžu úplně říct, protože jak jsem to viděla kolem Ansi, tak jsem to viděla v angličtině.
1: Jo, jo.
2: Titulky, ale předpokládám, jako, že ten dubbing bude snad odvedený slušně. Že palec nahoru, jako pokud fakt je, to je to ale spíš pro děti, není to asi, že by se na to začal člověk jen tak, pokud nejste milovník prostě jako animace nebo nějaký znalec animace, že vás to jakoby profesně zajímalo takhle.
1: Od kolika tak let je vhodné dítěti ukazovat film jakoby s těma old school hororovýma lekačkama? Jako, kdy si myslíš tady, co by matka, ekonomka a tak dále, že je dobrý čas to, babička ne, že je dobrý čas to, jako to dítě pustit v té televizi nebo někam, kde
2: no,
1: to může?
2: No, později, jako.
1: Tak
2: si myslím, že tak druhý stupeň bych to dala. A to mi připomíná úplně teď, kdybych aspoň si zpamatovala, který režisér to říkal, ale jak ty režiséři tak jako vzpomínají a prostě jak jeden jako říkal, jak viděl někde, přestože ho rodiče nehlídali a zůstal někde u televize a teď tam byl buď texaský masakr rovnou pilou nebo něco takového a že to viděl jako too early.
1: Jo.
2: Nevím, jestli dohledám, kdo to říkal.
1: Tak to prostě, jo.
2: Ano, že to nějak poznamenalo. No. Ale samozřejmě jako ono pak ty lidi, kteří pak se vrhnou na tu dráhu, může to poznamenat třeba relativně jako pozitivně, ale to nikdy nevíš. Jo. A ty děti jsou, můžou mít jako noční můry. No. Tak jako já jsem měla noční můru s takové ty televizní pohádky o Jamambě. A to jsem měla noční můru tak do 15. Takže nikdy nevíš, jako co... A to se, myslím, že počítá. Já jsem z těch televizních pohádek jako takových, co natočených fakt jako v tom studiu evidentně a měli prostě na mě nějaký feel, jakože jsem se jich tak fakt bála, ale vlastně se bála i lakový barky. Takže...
1: Jo, já jsem se bál nějakých ilustrací v dětských knížkách, takový toho vyhlášeného autora, když se nespomenu, nevadí. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli jsou ve filmech nějaké scény, před kterýma vyloženě odvracíš oči a tím už se trošku dostávám právě k jednomu z premiérových hororů.
2: Jako tečka. Krom toho, že myslím, že se nekoukám na jehly úplně, protože jsem to dělala špatně, tak myslím, že nějako násilí na dětech by teďka nedala.
1: Tak to ve filmu Insidious jsou mezi námi není, ani jehly, ani násilí na dětech, myslím, ale za to tam je velmi hezká scéna dentální hygieny s různýma vrtáníčkama.
2: To nevím, no, to bych možná tak jako...
1: Které jsou jako tím nejlepším způsobem jako zábavně nepříjemné, protože ten nový Insidious, který je, myslím, šestým filmem té série, která začala někdy před 15 lety, tak se částečně vrací k postavám, které můžeme znát z těch dřívějších dílů, jmenovitě k paní, která se jmenuje Ellie, zahrají teď už asi 85 letá Lynn Shay, a která provádí tím zásvětím, respektive dálavou, jak se to překládá v češtině, The Further v originále. A pak se tady objevují nové postavy, které vlastně variují nějakým způsobem ty motivy z těch předchozích dílů. S tím, že tohle je přesně ten typ toho klasicky střiženého hororu, který je stavěný spíše jako noční můra, který vlastně zručně pracuje s nějakýma konstantama toho žánru, prostě z výjevy těch děsivých bubáků, kteří přichází ze tmy, někdy z míst, kde je nečekáme, někdy přesně z těch míst, kde je čekáme, ale způsobem, který vlastně je jako dobře udělaný navzdory tomu, že to jako naplní to očekávání. A určitě to není ten typ nějakého elevated hororu, který by chtěl třeba překvapovat příběhem nebo právě být nějakou jako metaforou. Tady to začíná vlastně takovým jako prologem, kdy zvláštním způsobem přijde, nebo jako děsivým způsobem přijde o život matka malé holčičky. Ta malá holčička se potom stane protagonistkou teda toho filmu a samozřejmě, jak to v Insidious bývá, tak zjistíme, že ta její superschopnost prostě nějakým způsobem komunikovat, řekněme, se záhrobím byla dědičná a stejně jako v těch předchozích dílech tady dochází k nějaké té komunikaci a k tomu prostupování těch světů, kdy je třeba dojít jasného cíle, abychom sebe a své blízké, to je tam vlastně vždycky rodinný motiv, prostě vysvobodili z toho prokletí a věci ideálně byly tak jako dřív. No a tady tohle je prostě slušná žánrová práce se záblesky nějaké větší nápaditosti, kterých tam není úplně moc, ale zároveň vlastně to rozhodně není horor, který by byl nějakým jako způsobem pobuřující v tom, jak je prostě standardní. Jako je to nesporně žánrovka, ale vlastně fakt vystavená z nějakou jako inteligencí, s vědomím prostě toho, na jaké půdě se tady pohybujeme. Ty zákonitosti toho světa jsou prostě jasně rozvržené, bez nějakých výrazných překvapení, pokud jde o tu zápletku, ale zároveň ten způsob, jakým vlastně komunikují ty postavy, ať už v té rodině, jo, tam se pracuje s těma pochybama, prostě ti blízcí třeba nevěří těm lidem nejdřív, co oni jako říkají a tak, právě s nějakými taky jako rodinnými motivy v tom smyslu, že ta hrdinka nikdy se nezbavila těch věcí spojených s tou mámou, prostě má jako zabarikádovaný sklep prostě všemi možným starým harampádím a tohle jakoby vlastně jako metaforicky pronásleduje. To je ten level jako sofistikovanosti toho, té zápletky a toho vyprávění, ale přesto, že to je místy trošku jako ztraceno v nějakém podivném, prostě šedavém závoji, teď myslím vyloženě vizuál toho filmu, tak jako kompetentní žánrová práce, to je fakt solid a pokud jste fanouškem tady tohohle typu filmu, tak myslím, že budete spokojeni. Já jsem byl v rámci možností vlastně docela spokojen, rozhodně více než se sírovými nachos, které jsem si k tomu dal. A dávám palec nahoru a stejně jako konec Oak Street se zdá, že to jako není úplně trhák, protože v premiérovém týdnu jsme na tom multikině byli v pátek večer, asi 5 nás tam bylo, což jako nevypadalo úplně jako největší sukces, na druhou stranu venku hodně pršelo, tak třeba to mělo vliv. Takže tady, no a na dentální hygienu se nechystám v nejbližší době teda.
2: Pár let.
1: Tam nějaké to vrtáníčko tam bylo vlastně velmi, velmi intenzivní, no. No a ještě než já dokoukám animák, o kterém jsi už tady mluvila, tak si možná poslechnu od tebe, co si o něm myslíš, protože ty jsi tady pár dílů zpátky právě v souvislosti s Anesi mluvila a měla tady tašku s kočičkama, toulavýma.
2: Toulavé kočky, no, novinka od Ricky Gervaise, o který jsem mohla tehdy říct jenom, že jsem to viděla, protože bylo embargo až do 7. srpna, nebo kdy to začalo být na Netflixu. Teď je to teda venku 6 dílů, jsou čtvrthodinový, skoro ani ne, ty titulky. Takže je to krátký, nedoporučuji to úplně bingeovat, protože pak se tam objeví ty chyby toho seriálu se tam tak jako víc osvětlí, hlavně to, že to je dost repetitivní v podstatě. Že v každém díle je tak nějak trošku to samý, prostě ty kočky samozřejmě se chovají trošku tak samé. Jako, je to takový prostě hlavní hrdina Gus, pouliční kocour, který skvotuje prostě v nějakém tak jako obejváku, kde teda je to všechno vybydlený, ale dej jim televize, na kterou koukají každý ráno. A se svýma dalšíma kámošema, jeden je rváč, druhý je prostě neustále nadržený a hodně se o tom mluví, hlavně o to, teda ten nadržený hodně mluví o tom a je ještě takový nechutný, jmenuje se Blitek, tak což je pěkné jméno. No a ten Gus je prostě takový ten přesně taková ta typ postava Ricka Gervaise, akorát roztomilnější vzhledem k tomu, že to je kocour animovaný. Je to prostě člověk, který je jako hrozně sprostej, vypadá, že je strašný debil, prostě, že je fakt jako úplně jako trochu vypatlený, má prostě divný názory, neposlouchá jako druhý, ale má prostě dobrý srdce. Což se tady projeví, když najdou koťátko, který ztratilo domov a ten Gus se ho tak jako ujme. A vlastně i takovej, ten člověk je teda třeba na rozdíl od jiných postav Ricky Gervaise, jako tý, co ho proslavila prostě v kanclu, tak je to člověk, je teda kočka, která je dost jako ještě v podstatě jako schopná jaký sebereflexe. Takže to je takový to, že jako nevím, co se týče prostě znalostí o světě a jako kulturní, historických znalostí, tak je to blbec, ale prostě nějaký ten jako to ten přístup.
1: Lidství, viď?
2: Ano, ale přesně, to lidský přístup, jsem chtěla říct, prostě takový ten, ale jako jo, samozřejmě, oni jsou prostě naprosto poličtěný, že jo, i když pořád tam jako vtip to, že prostě to jsou ty kočky, které třeba se hrozně bojí okurky, což je vtipná scéna. A No a všechny ty postavy, co tam ještě jsou, pak tam samozřejmě ještě tam je jako kočka domestikovaná, jako normálně kocour, který prostě má páničky, je hodně dobře postaráno a který je teda jako chytrej, tak ten tam s ním má jako taky kamarádí, i když nevíš vlastně moc proč, tak je to tak, pak tam jsou ještě dvě kočky. Do toho vlastně ty postavy jsou taky trošku jako jednorozměrný. A v podstatě fakt jako se to v těch dílech opakuje, což jako ještě jde na to, že je to fakt relativně krátký. On tam zase střídá, prostě jsou tam takový velmi zase celk černý, krom toho, že to je strašně sprostý, tak je to hodně černýho humoru, jsou tam prostě nějaký smrti, někdy jako nečekaný, prostě ten jako ten smrt a oslava života, to je prostě taky to Gervaisovo krédo, že prostě ta smrt tomu životu dodává jako nějaký ten smysl a prostě to, proč to za to stojí, tak to se tam jako vlastně v podstatě jako řekne několikrát. Takže jako myslím, že když máš Gervaise rád, tak tohle mě třeba bavilo víc než ten život po životě, nebo jak jsi měl ten poslední.
1: Afterlife.
2: To mi vlastně na to jsem úplně, je to prostě už tady už to funguje už trochu líp, jakože i když to jsou fakt, jako není tam vlastně nic novýho, tak prostě to, jak je to animovaný, že jsou animovaný kočky, tak jako to tam hodně zachraňuje, protože najednou už nekoukáš na toho Gervaise, který hraje jako další variaci na nějakou jako jednu postavu, ale prostě ho slyšíš jenom, jak jako mluví tu variaci na tu svoji jednu postavu. A tím, jak je to prostě krátký, tak to taky pomáhá, ale i tak musím říct, že když jsme měli jenom ty dva díly, jsem z toho byla vyznačená ještě na velkém plátně, pak když jako vidíš těch šest relativně jako najednou, tak už to trošku klesá, protože pak ti to až tak nepřekvapí, ale za mě mírný palec nahoru to můžu dát, jako není, že by mi to prostě nějak uráželo, pokud fakt máte rádi ten styl jeho humoru, no. On tam je takový ten cynismus s tím, vlastně, s takovým tím jako dojetím do toho, ale pro mě smíchaný, pro mě pořád jako jeho nejlepší věc zůstává a Kompars Extras. Jak jako to samozřejmě úplně někde jako jinde, když tam taky samozřejmě míchal cynismus s nějakou tou lidskostí.
1: Já bych si hrozně přál, aby to třeba někdy překonal, ale vzhledem k tomu, jakou trajektorii nabírá kariéra Rickyho Gervaise a tím tedy myslím trajektorii finančních odměn, ale řekněme kvality, tak bych to
2: tak možná někdy souvisí nečekal, finanční odměny a kvalita, že se nemusíš třeba tolik snažit. Možná tak, že to za sebe dostal, no, to nejlepší.
1: No, asi jo. No, já jsem viděl teda tři díly, dokoukám si to jenom tak prostě, abych to mohl zacelit, zkompletovat a dát tomu příště palec dolů, ale zatím právě to na mě působí jako věc, kterou prostě napsal za víkend, pak to pinknul někomu prostě k realizaci. A to říkám navzdory tomu, že jednu z těch koček dubuje Diane Morgan, kterou mám samozřejmě rád, nejenom jako Filomenu Kang, no, tak... Tak co už, tak já si to teda doplním teda do příště.
2: Asi tě to jako nepřekvapí, no, ale ve čtvrtém díle je takový hezký, v podstatě takový trošku jako klip na písničku od Smith, kde vlastně ty kočky si tam děje to, co oni o čem zpívají, prostě tak to jo, tam jako vidíš.
1: Pokud tam není Morrissey jak Papa Řízek, tak nevím. No, a protože ty jsi byla na artovém festivalu, tak já teď udělám takový jako artový úvod k tomu, respektive se budeme věnovat jednomu novému distribučáku, který byl uvedený už ve Varech, kde v sekci Proxima získal zvláštní uznání a potom se si všeho vydáme do Lokarna. Ale tím filmem tedy varským, který vstupuje na začátku září i do distribuce, je film 33 kroků, majoritně slovenský film dvojce Šimon a Anna Domčekovi, který je takovou, jako skoro se dá říct, až miniaturou, má asi 70 minut, která se tematicky věnuje, řekněme, nějakému posttraumatickému syndromu, ale zároveň se snaží být mozaikou z života toho člověka, který jim trpí, a má to být film, který možná ve výsledku má mít i nějaký trošku jako očistný účinek. To trauma tady vyvírá z toho, že toho protagonistu se před nějakými lety pokusil zabít jiný muž, ten protagonista je Rom, ten útok přežil, teď má jakoby svoji rodinu a dozví se, že ten člověk, který se ho pokusil zabít, byl puštěný ven z vězení. No a celý ten film je sérií takových lo-fi střípků. Je to experimentální formát někde trošku na pomezí dokumentu, hraného filmu, je to film, který se chvilku jakoby se řídil velmi racionální logikou, chvilku, jako by to byla vyloženě snová věc. Když jsem na to koukal, tak mě intuitivně prostě napadala jména jako, nevím, Jan Bušta, Pepa Lubojacky, Věra Čákáňová a tady všichni tyhle filmaři a filmařky, kteří nějakým způsobem vlastně velmi autenticky vybočují z té vypravěcí normy. Zároveň to je film, který je nepochybně zajímavý tím, jak se tady pracuje s majoritním nehereckým ansámblem, do kterého ale vstupuje třeba v takový jako menší roli Eliška Křenková. Zároveň to jako není ten model, jako třeba když ve filmu Od Marca do Mája pájela ten ansámbl prostě k sobě Zuzana Fialová, jako ta herečka mezi tím týmem prostě neherců a tak. Tohle je film, který vlastně vůbec neusiluje o nějakou, řekněme, bezešvost nebo nějakou technickou sofistikovanost. Je to spíš takový jako chaotický lo-fi, které v tom vyznění ale dokáže dosahovat určité míry nějaké palčivosti. Je to trošku nějaké jako vyznání, trošku ten vlastně až agresivní film, který jako by nás chtěl prostě profackovat tím, co se té postavě stalo a s čím se kvůli tomu musí ve svém životě potýkat. Vzpomněl jsem si při sledování na film Petra Václava Nikdy nejsme sami, v tom smyslu, že mi přišlo, že filmu 33 kroků se snaží nebo daří dosáhnout přesně toho, v čem ten Václav selhal. Pro mě Nikdy nejsme sami byl vlastně do nějaké míry až prostě jako obstarožně exploatační film. Tady tohle je naopak velmi ryzí v tom, jak to zachycuje toho protagonistu a ty jeho blízké. A byť to je film, který si prostě skrze tu lo-fi vlastně technickou stránku jako nejde v tom slova smyslu jako užít, tak to, jak ta postava tam funguje pořád pod nějakým tlakem, se daří těm režisérům vlastně zachytit jako docela intenzivně. A pokud chodíte do kina prostě na příběhy, tak tady si úplně jako neužijete, ale zároveň ty motivy prostě strachu jako sám o sebe, o děti, o to, co bude prostě s rodinou, ty a vlastně i strach sám ze sebe v tom smyslu, co jako jsme schopni udělat, abychom něčeho docílili, abychom si třeba ulevili a tak, tak to se daří vlastně přenést docela intenzivně a je to ten typ filmu mezi nějakou jako stylizovaností a zároveň kontaktností a přestože je jako zřetelné, že ti neherci tady vlastně fakt jako deklamují ty repliky, které jim někdo nadiktoval, tak to nevýznívá neautenticky. Takže pokud je vám bližší trošku experimentálnější forma kinematografie, tak si myslím, že tohle je přesně ten typ filmu, který si najdete v kině Atlas ve středu ve 21:30 v tom nejmenším sále a když z něho budete odcházet, tak budete střídmě stimulováni a uspokojeni stejně jako já, palec decentně nahoru. Odvážné palce.
0: Reklama Rádia 1. Jesnění není na jednom pódiu. Je ve městě, v lidech, v atmosféře. Od 3. do 6. září začne Jeseník pulzovat v jiném rytmu. V programu najdeš Hihi Haha Holky, Eternity Again nebo Laocoon. Čekají tě koncerty, literatura, divadlo, nový cirkus i site-specific umění. Zažij festival současného umění v srdci Jesenických hor. Více na jesnění.cz. Zajesni se.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90 a máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: William Kentridge poprvé v Česku. William Kentridge, jeden z nejvýznamnějších umělců současnosti, přiváží do Kunsthalle Praha velkou výstavu The Battle Between Yes and No. K Kresby, animace, film, monumentální instalace a nové dílo inspirované Francem Kafkou. Právě teď v Kunsthalle Praha.
6: Reklama na Radio 1.
1: A nyní pojďme do Lokarna.
2: No, tak pro mě největší překvapení Lokarna byla, že bylo, že to není jen film o artových filmech, že evidentně i ten nejslabší, no možná ještě Rotterdam je takový jako slavný festival velmi jako artových filmů, ale i ten Locarno, který má teda pověst fakt, že tam jsou velmi jako zvláštní snímky, které by se mohly ve Varech hrát jenom v Imagině nebo v Proximě, takže tam přece jenom jako pracují s tím jako každý další festival s tím, že potřebují hvězdy a že potřebují nějaký divácký filmy a že stejně tam nejvíc chodí na komedie. Takže vlastně nejnárvanější projekce byla Pozvání od Olivie Wilde, která tam přijela uvést a kterou přidávali. A to bylo prostě, oni tam mají takový jako mainstreamový vlastně sekci na Piazza Grande, vlastně velkým náměstí, kde jsou plastový židle krátký, který nevypadají extra pohodlně, ale ty lidi tam prostě jdou. Ale většinou to není, protože to je fakt velký, tak to není taky úplně plný. Ale na tohle, to, na ten invite to fakt dávali vidět, že to je prostě jako plný. Mm. A tam hrajou takový ty jako filmy, jako právě třeba je to Pozvání, nebo Papírový tygr, nebo prostě nějaký takový klasičtější, jako mainstreamovější.

0: celkem dost ztratilo, ale pak jsem si to ještě jako, že měla k dispozici přepis, tak tam jsem ocenila, že je jako vtipná. A James Gray tam vystupoval, ten je teda, ten by mohl být stand-up komik skoro, jako ten, jak mluví o sobě, o své kariéře, tak ten taky jako velmi vtipný. A
1: no, pak tam byl Darren Aronofsky, který podle mě není vtipný člověk.
0: To už tam, já už to nebyla, to už to nebyl ke konci, byl ještě Rick Baker, což jsem jediný masker hollywoodský, jeho žena jménem, po té době, co vyhrál masky za Eda Wooda. A byla tam Isabella Rossellini, takže jakoby přesně tyhle ty lidi, z filmu tam byla třeba Monica Bellucci, jako, která myslím, že pak i vyhrála nějakou cenu. Já jsem z těch jakoby klasických lokárnovských filmů, co mě dalšího překvapilo teda bylo, že tam ty projekce nejsou skoro plný. Fakt tak, což na jednu stranu znamená taky, že ty lísky seženeš relativně jako, nebo seženeš je prostě i chvíli předtím a mají tam celkem velký sály a prostě já, když jsem šla i na novinku Dennyho Kotého na světovou premiéru, tak to nemělo nějaký extra velký jako noblesní nebo jako slavnostní atmosféru, plný to úplně nebylo ten sál a některý lidi samozřejmě odcházeli během toho, což to asi předpokládám děje i na jiných filmech. Takže to je takové jako zvláštní a ty Q&A potom vlastně bylo naplánovaný prostě v takovém jako prostě v, ne úplně místnosti, ale takovým open airu jako před vedle toho kina, kde začínalo třeba 10 minut potom se skončilo, takže to bylo taky zvláštní, to nebylo jako hnedka potom během toho, což taky myslím, že dnes si nemyslím, že úplně jako dobře funguje takhle ty Q&A, nevím. Nicméně já jsem tam v podstatě chodila hlavně na retrospektivu, kterou teda oni mají jednu, ale mají fakt jako pořádnou. Teda nic se v té retrospektivě neopakuje, ale čítala přes 40 titulů. A byla to retrospektiva, která jsem měla Red and Black, Hollywood Left and the Blacklist.
1: Podívejte se na náš Instagram, kde uvidíte fotografii i s knihou, která se jmenuje Red and Black.
0: Ano, protože ta retrospektiva k tomu vlastně, je, oni to vlastně při ty retrospektivy připravili budou takhle, že k tomu je vydaná publikace, která se tam prodává a je tam ve festivalových shopech, je tam k tomu, pokud si to nechcete kupovat, možná to už je to vyprodaný na internetu, tak si můžete poslechnout na Spotify zadarmo 6 asi 20 minutových epizod, kde je vlastně shrnutý ta nejobsáhlejší úvodní kapitola od toho kurátora sekce, která se taky na Spotify, je to prostě jako Red and Black, a takže si to můžete poslouchat. Což jsou tam nějaké ukázky z těch filmů, což jako si myslím, že je dobrý, pokud vás to zajímá. A já jsem, a fakt ty filmy byly vybraný tak jako zajímavě napříč od lidí, který prostě byli na Blacklistu, od lidí, který, aby na Blacklistu neskončili, tak prostě řekli nějaký ty jména a v podstatě, jako se dá říct, zradili ty svý kamarády. A takže od lidí fakt, který nejdřív na tom Blacklistu byli a pak ty jména prostě zveřejňovali, protože už tam nechtěli být, prostě fakt jako všechno možný. Bylo to většinou teda od 40. hlavně 50. léta, ale něco až do 70. kdy prostě Buñuel točil film podle režiséra, který se, teda scénáristy, který byl na černý listině a který emigroval do Mexika. Jako já jsem o tom měla nějaký povědomí, takže díky tomu jsem věděla, že mě to zajímá, ale jako díky tým retrospektivě jsem se do tom dozvěděla mnohem víc, což bylo super. Každý ten film měl třeba, nevím, takový ty filmovkovký úvody, jako prostě byl tam vždycky ten hlavní kurátor, Exxon Košbacht, který je takový fakt jako šarmér, který dokáže podat prostě informačně, zajímavě i zábavně. A ten se tam různě i zval, některý filmy uváděl sám, některý tam prostě měl pozvaný nějaký další odborníky, některý i jsou psali něco do té knihy, takže tam jako se to celkem jako střídalo a každý měl třeba nějakých 7 až 10 minut prostě úvod k tomu filmu. Co se
1: faktická vsuvka, kdo z lidí, co dělají úvody na letní filmové škole, je největší šarmér pro tebe?
0: Největší šarmér?
1: Tak, no, tak, pojď.
0: Tak...
1: I žena může být šarmér samozřejmě.
0: No, ale
1: největší šarmérstvo.
0: Já jsem velmi dlouho neviděla úvod na letní filmové škole. Jako.
1: Co tady chceš říct?
0: Že, ne, ale, tak Eva má dobrý úvody, asi ne.
1: Samozřejmě, paní vedoucí, ano.
0: No.
1: Kolega Fliegl, ne? Úvody?
0: No, tak ten má půlnoční, na to já nevidím skoro nikdy.
1: Já
0: ty jsi nevěděla,
1: dobře.
0: Ale jo, tak to určitě má taky dobrý, no. Já, že jsem vždycky občas měla problém na filmovce, že se tam

0: někdy prostě v těch starých filmů měli pocit, že to každý viděl, takže tam prostě prozrazovali, jako, kdo umře, jo. nebo jak to dopadne, nebo tak, takže no, ale to snad už se tolik neděje.
1: No tak zpátky do Lokarna, dobře.
0: Ano, tak
1: zdravím i Lokarně,
0: já jsem si užívala samozřejmě v podstatě skoro jenom toho Exana, a si kterým jsem tam pak i dělala rozhovor, a který by mohl podle mě jako za mě trvat 2 hodiny. To téma je fakt jako obsáhlý, je to obsáhlý i tím, jak ten Blacklist se v nějaké podobě prostě vrací dneska. Prostě taky nějakému jako establishmentu vadí třeba, co kdo říká. Samozřejmě pojetí prostě levice jako v Hollywoodu, který taky je zajímavý, úplně jako jiný, než to známe z Československa. Tak paralela to, že tam prostě v 50. letech probíhají hony na Čarodějnice, kde teda ty lidi jsou jako psychicky vydeptaný a nemůžou pokračovat, ale zároveň u nás jsou prostě jiný spolitizovaný procesy, kde pak ty lidi už jako prostě jsou popravený. Jakože fakt to o tom třeba to úplně jako nemluvilo, ale jakože vlastně tohleto téma bylo hodně rozsáhlý a myslím si, že na to, jak je takový trošku složitý, protože těch lidí, kteří byli postiženi tím Blacklistem, je víc než 300 a každý má trošku jako jiný osud a vlastně se tam nedá nic moc úplně zprůměrovat, tak si myslím, že to jakože jsem i za to za těch pár dní tam dokázala tak se v tom udělat nějaký jako pořádek a díky tomu, co je všechno kolem, takže a navíc ty ne všechny filmy jako zastaraly. Krom toho, že jsem samozřejmě viděla klasiku v pravé poledne, abych to dala na plátně, tak jsem třeba viděla Chaplinovu komedii Král v New Yorku, která je taková velmi otevřená jako satira na ten na to ten HUAC, ten úřad pro vyšetřování americké čarosti, což bylo v týmí sekci, kam teda musím říct, že chodilo hlavně teda publikum, který bylo stejně starý podobně jako ty filmy, tak to byla ta plná projekce, jediná plná, prostě ten, jako ten Chaplin, ne komedie prostě zase. Ale viděla
1: byl senior de Locarnovej.
0: No, ale viděla jsem, jako ale potkávala jsem, jak jsem si taky našla svoji oblíbenou řadu, tak potkávala jsem stejné tváře. Jsem viděla třeba velmi dobrý takový noir Dálnice zlodějů, který jsem třeba, protože to nebyly vždycky jenom úplně ty nejslavnější filmy, takže ta Dálnice zlodějů, která fungovala fakt jako velmi dobře, prostě jako neúplně tradiční noir, napínavá, takový jako thriller, takže jo, jako byla jsem od Julesa Dassina, který pak se teda ještě uchytil v Evropě, takže to je jedna z těch známějších jmen. Jako, já mám ráda prostě tu historii toho Hollywoodu a tohle mi přijde, že vlastně se o ní takhle nemluví a teď jsem úplně litovala, že jsem loni nestihla jako nic z toho Garfielda retrospektivně, co byla ve Varech a Jenna Garfielda, které tam samozřejmě ty filmy taky figurovaly, že to tak jako by jinak tak hezky navazovalo a ale bylo super, že tam prostě každý den si mohl chodit na 3 až 4 filmy. A pak jsem ještě tam viděla teda dokument úplně novej a na tom teda tak nebylo bohužel moc lidí, když to byla světová premiéra o Abrahamu Polonským, o kterém jsem taky vlastně vůbec nevěděla a vypadá to, že, jako, že to působilo jako, že to byl taky scenárista i režisér, který byl na Blacklistu a který působil teda jako velmi jako zábavný a chytrý člověk, takže už jenom jako koukat nebo i číst, protože Locarno k nám posílal jako na svý stránku nějaký dlouhý výtažek z jeho rozhovoru ze 70. let a prostě kdy on na to vzpomíná na tu dobu a fakt jako je to strašně zajímavý čtení, že ten člověk evidentně fakt jako prostě je zábavný a je chytrý a má takový jako dobrý náhled jako na život, takže Abraham Polonský si myslím, že pokud se něco někdy dostanete k něčemu tak od něj, tak to taky působí jako velmi zajímavá figura. A těch figur je tam asi fakt jako spousta, který prostě nejsou tak známý jako Dalton Trumbo, protože o nich ještě nikdo netočil film.
1: Dvě otázky, kterýma završíme tady výlet do Locarna, můžeš odpovědět do volném pořadí. Otázka číslo 1, jaký je ten jako tého film teda? A otázka číslo 2, co jsi tam jedla a kolik jsi utratila za jídlo?
0: Kotého film je takovej klasický kotech, myslím, že je takovej trošku víc přístupnější, relativně je to jako srozumitelný o holce, která pracuje jako takový anděl smrti, že pomáhá lidem umřít, ale je to v podstatě, tam úplně vidí, že ona potřebuje trošku se probudit jako k životu a pak tam jako poznáš u takový možná až příliš dlouhé scény pro takový hedonistický vile, kde vlastně jsou i ty její šéfové, kteří vedou tuhletu firmu, tak prostě poznáš, že je to fakt, že ona je spíš nějaký jako pasti. A je to natočený hodně v jeho stylu. Jestli jste hodně něco viděli, tak si myslím, že extra nepřekvapí. Zároveň si myslím, že to jako že si dovedu se představit i na jiných festivalech, třeba klidně ve Varech, jakože to není prostě, není to nic úplně strašně jako náročného tolik. Ale zároveň jako já jsem už od toho viděla víc vlastně v podstatě, proto se na to šla, protože to ráda vidím.
1: První film se natočil potom, co dostal novou Ledvinu, tak jestli to tam je poznat, by mě zajímalo.
0: On to vlastně jakože, to se tam odráží v tom scénáři, protože on ten scénář psal během toho, tak nějak, jakože ještě předtím, takže je to vlastně příběh o někom, kdo právě jako je někde zaseklej a čeká na nějaký ten nový život, ke kterému doufá, že se teda dostane, protože je zaseklej v tom nějakém jako cyklu smrti.
1: No, a co to jídlo, prosím tě, to mě zajímá samozřejmě.
0: Ale jídlo, no, jídlo špatný, no, všechno tam strašně drahý, jsme teda všichni byli v hotelu, takže já jsem si tam dělala svačinky, mají tam velmi dobrý chleba, tam měli teda.
1: Takže jsi na snídaní si mazala svačinky.
0: Ano, co mě naučil jednou můj maďarský kolega, že tohle je dobré dělat na festivalech. Takže to nebylo úplně jako nejlepší, no. Jako festival sám o sobě, a ten vibe je docela dobrý, a vlastně těch lidí tam je dost, ne tolik, úplně není to tak jako hrozný, že bys měl pocit, jako, že to lidi úplně zahlcujou. Jsou tam nějaký místa, které pak zároveň, jako když jdeš v nějakých těch hlavních časech se chceš někde najíst jako venku, tak jsme to vlastně jako tam nešlo si někde sednout, že to tam tak jako pak je a jsou tam nějaký festivalní místa. Jako líbilo se mi, ten Locarno má vlastně hrozně slavnou podle mě a jako fakt dobrou vizuální identitu s tím Levhartem a všechno je to žluto černý a ta žlutá je prostě fakt jako zářivá barva, takže
1: proto máš než žluté šaty a svetérek.
0: Ale než jsem černá ještě. Tak
1: to je na ty knížce.
0: Tak krom toho, že máš prostě ty jako fakt ty klíčenky na akreditaci, které jsou prostě jenom v tom Levhartem vzor. Všechno to tam jako by máš, ten ty suvenýry, všechno tak hezky, jak to prostě v tom. Ale nejlepší je, že prostě fakt jako každý obchod v tom Locarnu vytáhne cokoliv má Levhartí jako stopy, tak to vytáhnou všechno žluto-černý a prostě fakt to vypadá, že to město tím jako žije, že se to užívá a když jsi někde prostě úplně jako trošku dál i v té Askoně, kde my jsme bydleli, kde jako bydlíš jinde, tak taky to tam prostě vidíš, že jako ty lidi ví, že to tam je a tohle hezký, jakože ta žluto-černá Levhartí se tam prostě dost projevuje všude a pak je samozřejmě výhoda taky, což si myslím, že čím dál tím víc podstupující klimatickou krizí bude nutnost pro každý letní festival, aby prostě měl někde nějaké místo na koupání, takže tohle je zase u jezera, který je celkem jako přístupný relativně rychle.
1: Tam se může koupat, jo?
0: Může tam koupat, no. Pořád ten jako není v Anci nebo v Berátkách, to máš blíž, jako v Berátkách. Je to úplně nejblíž, to moře je fakt hrozně blízko, prostě to je hned u toho festivalu, což je skvělý. A tady to trochu musíš jako dál se dostat, aby se dostal na koupací místo, ale můžeš tam koupat, takže si se to dá přežít, když jsou vedra, jaký samozřejmě byly a jaký asi jako bejvají.
1: Jo, no. A když pojedete na brněnskou 16, tak můžete na Prígl se ji taky okoupat. To je v říjnu, ale tak nevím.
0: No, tak to už není.
1: Tak zdravíme kolegu letní. Pavlíka, kterého zveme už několik let do tohoto pořadu, ale stále se to nepodařilo. No tak dobře, tak to byla i včera reportáž z Locarna a my to teď vezmeme po trase Cannes Vary Česká distribuce, protože přesně tuhle trajektorii obepsal film Jane Schönbrunn, režisérky, jejíž film I Saw the TV Glow jsem tady palcoval dolů před 2-3 lety, tak dávno uvedený na Mezipatrech, teď to můžete vidět na HBO Max, myslím, každopádně na nějakým streamu to tady u nás lze vidět. A Sex a smrt v kempu Miasma je její nejnovější film, kolem kterého je značný hype. Když jsem byl v tom Londýně, tak jsem byl jako v artovějším kině ze sítě Picture House, zatím měli celé schodiště dekorované ve stylu tady tohohle filmu, který v Británii zrovna vstupoval do distribuce, k nám vstoupí do distribuce za týden na začátku září, myslím. A Smrt v kempu Miasma je vlastně takový jako ne reboot, ale jako prostě je to horor, jaký si prostě doba, respektive mladé publikum žádá. Je to velmi sebereflexivní věc, ze které je vidět láska k tomu žánru, láska ke kinematografii. Je to film, který je hodně jako živelný, požitkářský, děje se tam hrozně moc věcí. Je to extrémně barevné, barvité taky. Celé to je vlastně postavené na premise, že mladá režisérka dostane šanci natáčet film, do kterého chce získat jako někdejší žánrovou star, kterou hraje Gillian Anderson. A tyhle ty dvě ženy, mladší a starší, se prostě potkají tak trochu jako v Hex a řeší spolu věci a dějí se tam věci. V tom fanouškovském levelu a v tom způsobu, jakým to přistupuje k tomu žánru, to vlastně můžeme srovnat třeba s tou sérií Fear Street, jako je to rozhodně, pokud se bavíme o přístupu k hororu, je to rozhodně víc třeba prostě Gadanino než Wes Craven, nebo tak, je to fakt hodně jako fresh věc, ale zároveň přiznám se, že jsem v tom celkovém tónu toho filmu měl trošku problém, že to jako nerdské hračkářství někdy sklouzává k takové jako podivné dusivé introvertnosti, že to je vlastně fakt jako, kdybyste pustili introverta do toho hračkářství, jo, že tam prostě jsou ty propriety a občas se podaří z nich vydojit nějaký jako třeskutý nápad, ale často je to jenom takový jako šťouchání prstíčkem do těch motivů, které se vlastně nějak jako extra uspokojivě nerozvinou. Je to film, ve kterém se spojují ty žánrové propriety, jako prostě to maso a ty tekutiny a ta krev stříkající s nějakou jako trošku akademickou analýzou, s nějakou sebereflexivností, je to trošku meta ve vztahu k hororu, ale vzhledem k tomu, že to má něco jako přes 2 hodiny, pokud se dobře pamatuju, tak je to tak podivně přidušené, jako by to zároveň bylo prostě ADHD a podsedativy, ale ne jako, že se střídají tyhle polohy, ale že vlastně tam je tahle dvojakost přítomná jako v jeden moment. Když se tam prostě dějou nějaký bizarní věci, tak ten film to jako nikdy nedokáže nakopnout prostě k nějakému jako driveu. Je to možná dramaturgicky trošku rozhašené celé. A to mě vlastně přimělo k tomu, že jsem si i říkal, že ten film jako kdyby prostě přiváděl k údivu sám sebe. Jo, že tam je prostě zřetelný, že Jane Shenron je jako velká milovnice hororu a je to prostě film, která má mnoho nápadů a ty nápady se jako nebojí použít, ale zároveň někdy jakoby fakt dospěla do bodu, kdy si uvědomí jako sílu toho nápadu až v momentě, kdy ho sama realizuje nebo teda jako vidí, ale dál už nemá čas to nějakým způsobem rozvinout a vlastně u toho len z toho jenom zůstane. Takže jako navzdory tomu, že se mi to líbilo a že jsem si tu energii a barvitost toho filmu jako nesporně užil, tak mám vlastně tady tuhle tu dílčí pochybnost nad nějakou jako rozpolceností trošku tady tohohle z toho jako vlastně hodného nerdského slasheru, který je nesporně originální, ale zároveň bych nerad, aby to působilo dojmem, že je prostě dokonalý, byť mnoho lidí ho takhle vidí. Já úplně ne, ale každopádně palec jako míří nahoru a jsem takzvaně zvědavý, co Jane Shenron natočí příště, protože ona je vlastně zároveň taková trošku jako podvratná filmařka, která by, myslím si, že jako chtěla trošku změnit ty poměry a ten systém, pokud je o to, jak vznikají filmy prostě v Hollywoodu a jaký tam panují prostě mocenský zákonitosti a vazby. Myslím si, že jim snem by bylo trošku tohle jako rozbít, ale malinko rozbité je v tuhle chvíli i ten nejaktuálnější film. No. Palec nahoru, ale s těmi výhradami, který jsem teď zmínil, no. A možná ještě rovnou teda zůstanu takzvaně u mikrofonu a dostanu se k tomu novému Ridleymu Scottovi, který rozbitý není, ale je zoufale usedlý. Já jsem si říkal, že ten film, který se jmenuje teda Vzhlížet ke hvězdám, The Dog Stars, což je jméno literární předlohy, podle které vznikl, abych to řekl jako kolega Fuka, nečetl jsem to, ale po tomhle filmu vlastně asi ani úplně nechci. Tohle je teda takové jako post-apo drama, řekněme, ve kterém hrají Jacob Elordi, Guy Pearce, Margaret Qualley, Josh Brolin, který prostě musí hrát ve všech postapokalyptických filmech, protože ta jeho persona a hlas je prostě ekvivalentem hrdiny v postapokalyptickém světě. No a Vzlížet ke hvězdám je zhruba dvouhodinový film, který, a použiju sofistikovanou metaforu, protože ta Elrodyho postava tam hodně lítá v Cessně, v takovém tom malém letadle. Je to film, který zhruba jako tři čtvrtiny tak jako plachtí a potom teda nastartuje ty motory ke konci. Ale to už je pozdě. Ono to je vlastně celé tak trošku jako Marťan. Tady hospodaří teda ten Elrody, nikoli Matt Damon. Odehrává se to teda v nějakém světě třeba 10 let od současnosti, kdy celé lidstvo zdecimoval nějaký nespecifikovaný virus a ti, kteří přežili, se teď teda nějakým způsobem potloukají tím světem a čelí všemožným nebezpečenstvím. A ta Brolinova postava je takový jako ten prepper, obranář, ten prostě člověk, který je připraven na vše. Ten Elrody, který vzpomíná na svou ženu, která nejprve potratila a potom umřela, tak je prostě mladým mužem, který by ještě rád jako věřil v dobré zítřky, byť nic v tom světě nenasvědčuje tomu, že ještě kdy nastanou. A celé je to vlastně relativně jako minimalistické až komorní. Vzpomínal jsem si, a teď mě neberte jako nechytejte za slovo, ale jakoby typově je to prostě něco jako třeba Zeď, kniha Zeď a film vlastně, který taky vzniknul podle Marlene Haushofer, což je prostě komorní příběh jedné ženy, která se ocitne prostě v takový jako zvláštní izolaci a tam hospodaří a taky čelí nějakým nebezpečenstvím a snaží se prostě přežít a u toho jako rozjímá nad životem. Tak tohle je vlastně, tohle je vystavení na úplně stejným půdorysu, ale zároveň to má trošku mentalitu toho velkofilmu. Takže, ale ten příběh tomu zároveň nenasvědčuje, nebo nenahrává, aby to mohl být velkofilm, takže se tam hodně jako lítá nad horama, aby tam byla ta takzvaně velká plátna a pak se vždycky jako slítne dolů a tam se zažije nějaké dobrodružství a pak se letí dál. Je tam docela podstatnou část toho filmu i pejsek, který je velmi šikovný a poslušný, ale ani to mi nestačilo, aby mi to takzvaně najalo, minimálně ze začátku. Ten Ridley Scott vlastně působí jakoby jako hledal nějaký jednoduchý svět, nebo jako kdyby hledal recept na to, jak uchopit prostě naši existenci v tom stávajícím světě, ale tohle si myslím, že jako není úplně ten film, ve kterém by to mohl najít, protože tady místy pomrkává právě jako nějakým aktuálním souvislostem ve smyslu toho, že nějaké děti, které přežily teda ten nespecifikovaný virus, teď prostě klátí spalničky, stejně jako se to teď děje v reálných Spojených státech, prostě řeší se tam nějaká jako společenská třeba nerovnost nebo takhle, ale to jsou jako stopový prvky toho, jakoby nějak zvlášť to nevyčnívá. Horší je, když právě to v té poslední, řekněme, třetině nebo čtvrtině nějak jako najede, je tam moje nejoblíbenější taková vybočující scéna prostě z nějakého světa, jako pomalu by to byl Westworld nebo něco takového, začne to být mnohem jako akčnější, ale působí to vlastně docela nevyrovnaně v kontextu toho, co jsme sledovali předtím. Myslím si, že to velmi dobře vystihuje fakt, že když tam hraje nějaká hudba, tak je to prostě takový ten jako uknikaný, unilý prostě indie country folk, něco jako Hozier nebo tyhle interpreti. A to si myslím, že je jako estetický i mentální mindset toho filmu jako takového. No. Předpokládám, že hodně lidí to bude hodnotit optikou věku Ridleyho Scotta, který mu už jako je k 90, a já to tak hodnotit nebudu, protože prostě ten film jako je nesporně řemeslně jako velmi kompetentní, ale je to takzvaně málo, no. Pokud bych měl z té aktuální várky doporučit nějaký potenciálně, řekněme, i rodinný film nebo prostě takovou tu popcornovou věc, tak to bude určitě ten Konec Oak Street teda v kontextu tady téhle konkurence, no. Takže Ridley Scott teda palec dolů.
0: Mm-hmm. Mělo to tak.
1: Jo. No a nám zbývá pár minutek na to, abychom se věnovali Zápasu století, o kterém už jsme tady mluvili po varech, respektive já.
0: Že jsi o tom mluvil tak, že jsi mě tohle hodně nalákala, já jsem taková zklamaná.
1: No, tak to není možné.
0: No jo, mně to totiž přijde, že to je jako OK, ale je to film prostě pro někoho, kdo fakt má rád fotbal, koho fotbal zajímá, a pořád ještě je to film, který z toho fotbalu dělá trošku jako větší náboženství, než si myslím, že by se mělo.
1: A ty máš ráda fotbal, jak jsme se dozvěděli po dokumentu Řepka.
0: A já mám ráda fotbal, to, no, za tohle, jako o tom zápasu jsem věděla jsem dopředu, než jsem šla na ten film, jak to dopadlo, ale znala jsem ty dva Maradonovy góly. Uhum. A bylo tam nějaký nový informace.
1: Ty, co mimochodem jako vydražil ten balon z toho zápasu asi za 8 milionů liber nebo něco, to nebyla ty.
0: Ne.
1: Ne, já taky ne, dobře.
0: Protože přesně já neberu fotbal tak vážně.
1: Jo, a navíc si utratila všechno za jídlo v lokarnu, takže už ti nevzal.
0: Přesně. Takže tenhle film je trošku moc jako hodně fotbal a je to v podstatě takový to strašně jako důležitý, a to, jak to všechno zasahuje do velkého jako kontextu, pořád to prostě jde hlavně o ty Falklandy. A ano, je to trochu jako, ano, je to zápas zasazený do kontextu, ale jako víc fotbalovýho, o tom, co ty týmy měly za sebou, co ty trenéři měly za sebou a jak se to tehdy prostě nějak jako koučovalo, jak tam prostě fakt jako příprava versus nějaký prostě improvizace, tohle všecko, nějaká jako oddanost trenérům, jak fungovaly trošku ty týmy, tohle to všechno je, a pak se do toho ty Falklandy, ale není tam podle mě tolik víc jako třeba vysvětlený, já nevím, proč ten fotbal zbuzuje takovýhle vášně, nebo prostě ještě něco víc zatím. Je ten, a pořád tam jsou fakt jako, ten film pracuje s tím s tím takovým jako trošku jako televizním věcem, jakože tam furt dělá nějaký cliffhangery, jakože prostě a tady ten hráč teďka prostě, a kdyby se nestalo tohle, jako kdyby to bylo prostě úplně strašně jako osudovej okamžik prostě se stal a teďka vám za chvíli prozradíme, a taky jako stylem to trošku jako jede. No, takže ano, ale já jsem asi čekala fakt, že to bude trochu přesahující víc ten fotbal, a je to pořád jako hodně prostě takový to, co já třeba nemám ráda moc na tom sportovním komentátorství, když samozřejmě, ano, když vyhráme jednou za život na Gáno, tak to vstoupí do dějin, taky ty přepište dějiny, tyhle ty hlášky, ale jinak fakt jako sportovní komentátorství je plný těchto těch obrovských velkých metafor, které vypadají fakt, že to je všechno otázka života a smrti, a prostě většinou není. Jako někdy jo, ale většinou ne. A fakt jako mám ráda mistrovství světa, o kterém to je, ale třeba ani ten, myslím, že třeba je taky zajímavý, jak ten Maradona je tam pojatý, je tam strašně moc věcí chybí, v podstatě ty jako předpokládáš, že ty víš o Maradonu všechno, což samozřejmě, pokud na to koukáš, tak to asi jako víš, ale prostě nějaký jeho temné stránky si myslím, že tam jsou strašně jako málo, když tam je teda, že ten gol rukou, dal rukou a že ho nikdy nepřiznal. Je to samozřejmě super, že tam jsou některé mýty vyvrácený přesně o tom, jako kdo vymyslel, že to je prostě boží ruka a tak. Ale za mě jako fotbalový dokument prostě Maradona, Diego Maradona od Kapady jako lepší. A pořád prostě nejlepší jako fotbalová věc za poslední dobu je ta drahá Anglie, o tom, jak Gareth Southgate vzal jako anglický tým sebou jako pod svý křídla a co s ním udělal, a která mi přijde fakt, že přesahuje to téma toho fotbalu, a jsem fakt zvědala na tu minisérii, kterou teda z toho mají dělat nebo dělají, takže protože zatím to existuje jenom jako záznam divadelní hry, který je teda skvělej, jo, ale to jsem jako ta asi prostě to možná ta drahá Anglie pro mě nasadila nějakou laťku, kterou jako teďka doufám, že se to tomu přiblíží. A
1: no, ono, ani Kantona, ani tohle prostě. Jako není tolik skvělý. Já se samozřejmě teď těším na utkání FC Baník Ostrava s Sigma Olomouc v sobotu.
0: Já jsem říkala, v metru zrovna viděla, bo reklama Vámos Česko, a jako represe setká prostě se světovou špičkou. Koukala jsem, že to vybrá Anglie, ale to je 8:45 prostě. Tak jsem si říkala, jako fajn, no. A tak jako hezky poradí, jakože přijedou prostě ty dobrý tak týmy a budou hrát s náma.
1: Tak, no.
0: Že tam jako jsme trošku vyjmutý z těch dobrých týmů. Což
1: no, ale máme té reprezentace nového trenéra, tak se necháme překvapit. Stejně jako se necháme překvapit, jestli vznikne dokument Řepka 2, po té, co byl tento manžel, otec, dědeček a ekonom přistižen s milenkou, že? No, a o tom si povykládáme zase za týden.
0: Já si
1: zaujímám na
0: mistrovství Evropy a světa, víš? Já se spíš víc zajímám teda, jestli mistrovství světa zanikne v podobě, jako známe, a bude nějaké alternativní, a tady jako FIFA si udělá nějaký svůj vlastní, který bude, na kterém bude neustále vystupovat Madonna a zpívat každých 5 minut při každé komerční přestávce, to tam bude.
1: To bych se díval, ale tentokrát ne kvůli fotbalu. Nevadí, za 14 dní se uslyšíme zase, do kin míří mimo jiné nyní za Česko na Oscary nominovaný nebo vyslaný dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato.
0: O kterém už taky tady mluvíme asi půl roku.
1: A příště bude mluvit pořádně. Přesně. Tak se nás puste, máváme Ivetě, panu režiséru Čermákovi samozřejmě také a čau. Pořádačí. No, tak potom máváme. Čau.
0: Čau. Odvážné palce.
2: Reklama Rádia 1. Hola, buenos días, señora y señores. Circus Los Animales Fantásticos. Zvířecí cirkus na lodi tajemství.
3: Pop, Ricardo, a řekni, že zvou Ploutky bez hranic a Divadlo bratří Formanů.
2: Ano, Katarína, ty slepičí klaunka. Těšte se na úžasná stvoření, osobité kusy a živou muziku.
3: Pop, 4 představení, první víkend v září. Více informací i další program na
2: www.loďtajemství.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: No tak pojď zapel!
8: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
7: Tak dobře.
8: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
9: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
8: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Reklama na Radio 1.

0: CD non-stop. Máme tedy čtvrtek 19. hodinu a je tu s ním pravidelný pořad CD non-stop. Příjemný poslech vám přeje Josef Seloň, jak je zvykem, tentokrát s kytarovější deskou. A dnes padl výběr na tuhletu původem australskou skupinu sídlenou v Brooklynu Luluk, která bude znít v jejich třetí studiové desce Sculptor, která vyšla v roce 2018 na značce Sub Pop. My si kapelu Luluk nabízíme v CD non-stopu hlavně teďka v souvislosti s jejich návratovou šestou studiovou deskou, kterou vydali po třech letech opět na značce Community Music pod názvem Sweet Thief. Nádherná indie folková koláž této hudební dvojice, která, jak jsem řekl, pochází z New Yorku a tvoří zpěvačka a textařka Zoe Randall a multi-instrumentalista Steve Hassett. Kapela vznikla už dvě dekády zpět, tenkrát ještě v australském Melbourne, no a už tam vydala tenkrát v roce 2008 svou prvotinu s názvem Dear Hamlin. Toto debutové album si duo vydalo tenkrát samo vlastním nákladem a deska vznikla jako reakce na úmrtí otce právě Zoe Randall a je to dílko velmi intimní, minimalistické a nese v sobě silný motiv vyrovnání se se ztrátou blízkého člověka. Kapela se poté na přelomu předminulé a minulé dekády stěhuje do Spojených států a usídala se v New Yorku, kde také pak po několika živých vystoupení potkává vlivného producenta Joey Boyda a také Aaron Dessnera z kapely The National. No a právě s nimi pak vzniká pod značkou už slavného nezávislého vydavatelství Sub Pop jejich druhá studiová deska průlomové album Passerby, které vyšlo v roce 2014, tenkrát doprovázeno i singlovkou s názvem Tangle Heart. Jednalo se o velmi elegantní, tiché, sofistikované dílko na pomezí právě indie folku, který kapela Luluk pak otevřel dveře k celosvětovému publiku a sklidil, musím říct, nadšené kritiky. O 4 roky později se kapela Luluk navrací svou třetí právě studiovou deskou Sculptor, kterou dnes také uslyšíte, kterou předskakoval také single s názvem Spring, teda ta úvodní skladba z alba. A tohleto třetí album Sculptor je přeci jenom o něco bohatší zvukově, více proaranžované, širší škálou nástrojů. No a textově se zaměřuje tentokrát na témata osobní kontroly, vůle a vůbec dospívání v maloměstě, přičemž v písni Me and Jasper také hostuje známý kytarový hudebník Jay Messis z legendární kapely Dinosaur Jr. Jejich pak čtvrté studiové album vzniká už pod lavičkou indie labelu Sunchaser, dostává název Dreamboat a vychází v roce 2020 a nabízí tentokrát takovou snovější atmosféru plnou poetických obrazů a hudebně se posouvá opět k bohatším aranžím, které stále respektují však i původní folkovou přímočerost i jemnost zpěvu Zoe Randall. No a kapela Luluk se pak navrací v této dekádě svým pátým studiovým albem v roce 2023. To bylo jejich album s názvem Diamonds, které pokračuje v reflexivní linii intimního písničkářství a přičemž texty i melodie působí velmi vyzrále a klidně. V následující rok 2024 kapela oslavila dekádu svého průlomového alba Passerby speciální edicí desky Passerby 10th Anniversary Edition a představila také nový projekt v letošním roce, 6. studiové album s názvem Sweet Thief, které můžu opět doporučit pro nádhernou jemnost a intimnost na poli indie-folkové muziky. Každopádně Luluk rozhodně ojedinělý úkaz na značce Sub Pop, teďka na jejich desce z roku 2018 Sculptor a já vám přeju příjemný poslech.
1: CD non-stop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun Festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahrají Shed, Absemi, Synchro, Hativaty nebo Filip Otterbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera obklopeného přírodou. Více informací na shotgunfestival.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Shotgun najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: No halo, Frenku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
2: 14. Asi jo. Noir Film Festival. 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
3: No tak pojď zabej!
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
3: Tak dobře.
4: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
5: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
4: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
7: Zdar, tak co včera?
8: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
7: A přes co máš televizi?
8: No normálně, přes anténu.
7: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
8: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
7: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
9: Reklama na Radio 1.

0: schmeckt gut. Radio 1.
1: Začíná hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Hitparáda Rádia 1 rozhodně patří do našeho rodinného zlata. Není náhodou, že po celou dobu existence rádia tento pořad je vysílán, tedy už od roku 1991. Je čtvrtek 27. srpna a od mikrofonu vám příjemný poslech Rádia 1 přeje Jerry. A jako každý týden tady pro vás mám připravenou hitpošku, seřazenou podle toho, jak jste celý minulý týden hlasovali. Za vaše hlasy samozřejmě děkujeme velmi, a to i za hlasy, které posíláte do Velké sedmi, což je Československá hitparáda Rádia 1, kterou je také hezké moc poslouchat. A jako každý týden tradičně začneme novinkami, které jsem pro vás dnes do hitparády vybral. Mně se líbí, uvidíme, jak se budou líbit vám. Pojďme tedy představit pět nových kousků, které budou soutěžit o postup do příštího kola. Prozradím, že z minula postoupily 4 skladby, což je super. To znamená, jedna novinka se neumístila. A to vlastně zjistíte, která to byla někdy ke konci pořadu. Pojďme tedy na to. Ještě jednou hezký poslech na vlně Rádia 1. A tady je první novinka. Jsou to naši oblíbení Fontaines DC. Irská kapela, která vznikla v Dublinu už v roce 2014. Naposledy jsme si hráli z jejich alba Romance, single Starburst. I když to tak úplně není pravda, protože oni v roce 2025 vydali ještě single Amazing to be Young, ten jsme si taky hitparádou prohnali. Dnes si ovšem zahrajeme novinku z chystaného už 5. alba Dopamine Chamber. To vyjde 16. října na značce XL Recordings. No a je to skladba velmi, velmi soudržná a dost dupající. Marianne Fontaines DC, dnešní první novinka v hitparádě.
3: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tolik novinka první, Fountains DC a Marianne. Myslím, že na úvod docela solidní základ. No a budeme pokračovat s britskou folkovou zpěvačkou, nebo indie folkovou zpěvačkou Fen Lily. Ta vydala svoje debutové album už v roce 2018, chystá album čtvrté, to vyjde 23. října. Tady je single, který toto album předznamenává a jmenuje se Sleeping. Novinka druhá, Fen Lily.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Sleeping, tak se jmenovala tahle ta skladba od Britky Fen Lily. No a teď trošku změníme žánr. Jemně to nakopneme s čtveřicí z Brightonu, Fujiya and Miyagi. Když jsem si myslel, že jsou dva chlápci z Japonska, ale to samozřejmě už dávno vím, že to není pravda. Tahle ta britská čtyřka chystá už svoje 10. album s názvem New Shiny Object. Vyjde 30. října. Co se týká stylu, tak řekl bych, že nepříliš žádná velká změna, ale Fujiya and Miyagi byly vždycky osvěžující. Lowest Common Denominator.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Posloucháte Rádio 1. Koukám, že docela se to sype dopředu. Tohle byla už třetí novinka s názvem Lowest Common Denominator. Matematický název od Fugia and Miyagi. Tak chystáme tady další skladbu. Jmenuje se The Baby a touto věcí se ozval projekt Warhouse, za kterým se skrývá Martin Devolder z kapely Baltazar. S tou vydal 7 desek a v rámci svého projektu Warhouse zatím 4 solové desky. Trošku temnější skladba s názvem The Baby právě od Warhouse je novinkou číslo 4.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Novida. Nám chlapec zdrsněl. Warhouse The Baby, novinka číslo 4. No a na závěr je tady de facto už jednočlenný projekt, nebo indie popový projekt z New Yorku, The Drums, vedený Johnnym Pearsem. Ten ohlásil svůj nový label Abysmal Records a jako první věc na něm vychází právě skladba od The Drums It Didn't Matter, kde si vybral Johnny Pearse ke spolupráci iránsko-americkou darkwave umělkyni Maré. Tak jo, tady to je The Drums It Didn't Matter featuring Maré.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

Tak máme za sebou všech pět novinek. Tou poslední byla kapela, respektive projekt The Drums, It Didn't Matter, featuring Maré. Takže už zhruba tušíte, jestli některá z těch věcí vás oslovila natolik, abyste ji poslali do žebříčku, ale předpokládám, že ano. Obvykle se nám teda dlouho nestalo, že by třeba nepostoupili žádný novinky, jak si nějak jako zakřiknout. No, co se týká dalších minut, tak za malou chvíli si přehrajeme celý žebříček 15 míst hit parády Rádia 1 od 15. až do 4. místa. Pak si dáme retro skladbu a taky ohlásíme výherce dnešních lupenů, kterýž to jsou lístky na koncert Kurta Weila. No a pak si dáme třetí, druhé a první místo a půjdeme domů. Co se týká kulturních akcí, na které vás Rádio 1 zve, tak doporučuji opět juknout na stránky Rádia 1. Já jsem koukal, že třeba Buccaneer Boat slaví narozeniny 28. srpna, tak na to vás také upoutáváme. Na začátku září také proběhne festival Jesnění v Jeseníku a tedy Mikulov 2026 od 28. do 29. srpna nabitý zejména českými a slovenskými kapelami. No a samozřejmě nějaké ty upoutávky na kulturní akce uslyšíte i v denním vysílání Rádia 1. Co se týče hitparády, tak tu můžete slyšet vždy ve čtvrtek ve 20 hodin v premiérovém vysílání živě tady ze studia na Vinohradské ulici. Následně, pokud posloucháte v neděli nebo pokud nestíháte čtvrteční premiéru, tak samozřejmě v neděli dopoledne v 9 hodin je tady pro vás připravena repríza. Do hitparády se hlasuje na stránkách Rádia 1 v sekci Hitparáda. Pro čím větší, jak to říct teďka. Jestliže chcete, aby váš hlas měl větší váhu, hlasujte pro co nejvíce skladeb. Tak budete po zásluze odměněni. Mi to nějak nešlo přes pusu.

Pojďme na 15. místo. Zatím 2 týdny se v hitparádě drží Londýňanka John Glacier. Ta chystá svoji druhou desku s názvem Lack of Joy is Death. Pokles ze 14 na 15 zaznamenala její skladba Bond Girl.

No a celkem už dva týdny je v parádě také skladba Martinimi Fatsou od zpěváka The National Meta Burning Ground.

Tak to byl Matt Berninger, který vydal loni svoji druhou desku s názvem Get Sunk. Nyní tedy nový single Martini Mi Fatso na 14. místě. No a na 13. se dostáváme k jedné z novinek z minulého kola, a to konkrétně ke gruzínské DJce Salomi, která žije v Berlíně. Její nový single, k kterému nemám příliš dalších informací, se jmenuje I'm Lazy, I Admit a posunul se z novinek právě na místo 13.

0: tohle tady zní ve dne v noci. To je... Co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.
1: Tak Rádio 1 je ta stanice, kterou právě teď posloucháte. Moje jméno je Jerry a přeju vám krásný poslech hitparády Rádia 1. Jsme teprve u 13. místa, kde dozněla Xalou, mají skladba I'm Lazy, I Admit jako novinka z minulého kola. No a tady jsou už Londýňani Django Django, který vlastně už jsou tady 6 týdnů. 12. místo minulé, 12. místo i teďka. Předposlední týden hitparádě mají šanci se skladbou Cameos.

Cameos, Django Django, 12. místo. No a na 11. je už druhá postupující novinka z minula. Jedná se o loni debutující zpěvačku Rose Grey z Velké Británie, která vydala nyní nový dvojí single s názvem Just Be Buddies a ten je právě teď na místě 11.

Posloucháte Rádio 1, toto byla Rose Grey, skladba Just Be Bodies. No a my už se dostáváme k místu desátému, tam je Julia Holter, americká muzikantka, které 21. srpna, tedy plus minus před týdnem, vyšla deska Materia. Skladba Fantasy, vyprádě 4 týdny, minulý týden 8. místo a nyní místo 10. No a pak si dáme ještě Phoebe Bridgers na místě 9.

Posloucháte Rádio 1, tohle byla slibovaná Phoebe Bridgers, která 14. srpna vydala album Lost Weekend. Lost Boys, to je skladba, která je v hitparádě už 6. týden, nyní opět na místě 9. O týden méně je tady skladba Billy Came Back od newyorského projektu This is Lorelei. Debutová deska s názvem The Singer in My Band vyjde 11. září.

Dozněl nám newyorský projekt This is Lorelei a skladba Billy Came Back, a to na místě 8. No a teď se podíváme na další novinku z minulého kola. Jedná se o americký manželský pár Sylvan Esso. Ti 11. září připravují po 4 letech novou desku s názvem O. Single Concrete Glen je první týden v hitparádě Rádia 1 na místě 7.

0: Přistupte blíže! Právě se začíná!
1: Gádžové a gadžinky, nakupujte žetonky! Poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy na našem italském autodromu! Haligali a létající kačeři! Hadížena Lady Marion, jezdec Globu smrti na Javě 350! A jako zlatý řep večera, opička Kiki! To je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny!
2: Co je tohle za cirkus?
0: To není žádný cirkus, to je Rádio 1!
3: Tak, občas to cirkus býti může, konec konců je to Rádio 1. No a na Rádio 1 v tuto chvíli další novinka z minulého kola. Blond Redhead, trojice z New Yorku, nový single Blood Spilled, 6. místo.

Tak takovou atmosféru pro vás přichystala trojice. Blonde Redhead, trojice sestávající z japonské zpěvačky a dvou Kanaďanů. Po třech letech vydali nový single s názvem Blood Spilled. A to byla vlastně čtvrtá postupující novinka Hitparády Rádia 1, a to z novinky na místo šesté. No a teď už staří známý Boards of Canada, skotská dvojice, která v tom dobrém slova smyslu žije, nebo i my tady žijeme z jejich letošní desky Inferno. Father and Son, páté místo a 7 týdnů Hitparády Rádia 1, takže dnes naposledy.

I love the Lord. Or I love any physical being.

0: any physical being. I think that's wonderful. Well, he's seven.
1: Tak, zvláštním způsobem meditativní skladba názvem Father and Son od Boards of Canada dozněla na místě pátém. No a teď už Imogen Heap, John Hopkins, ti jsou v parádě také 7 týdnů. Reckoning, místo 4.

Posloucháte Rádio 1 a pravděpodobně se z Hitparády loučíme s touto líbeznou věcí s názvem Reckoning. Jedná se o spolupráci Mojen Heap a Johna Hopkinse. A to na místě čtvrtém. Na Rádiu 1 pokračujeme v hitparádě, blížíme se už vlastně ke konci. Ještě tady mám pár povinností, jednou z nich je sdělit vám, že do hitparády postoupily 4 novinky, ale to vlastně už víte, byly to Salome, Rose Grey, Sylvan Esso a Blond Redhead. Nepostoupil Daphne, no a z hitparády vypadly Bonobo, Deep Sea Diver, Daniel Avery a Maz. Sliboval jsem také výhru. Samozřejmě je to tady. Dnes 3 vylosovaní hlasující obdrží lístky na vystoupení amerického hudebníka Kurta Weila. Ten zahraje se svou kapelou The Violators 2. září v Arše. To už za chvilku. No v Arše Plus, aby byl úplně přesný. A dneska jsou to 3 pánové. Zdeněk Fikar, Martin Videtič a Marcel Svoboda. Gratulujeme. O svých výhrách se dozvíte, nebo už jste se dozvěděli formou e-mailu. A přeju hezký zážitek na koncertě Kurta Weila. Hlasování do hitparády začne dnes ve 22 hodiny. Pokud budete hlasovat na stránkách Rádia 1, můžete též pomyslet na potenciální výhru v příštím kole. Ta výhra bude ve formě lístků na koncert Arrested Development. Ty snad pamatujeme všichni. Ti budou vystupovat 17. září v Lucerna Music Baru. Budu si muset vygooglit, co ze členů, nebo kdo ze členů tam ještě zůstal. Já si pamatuju, že tam byl takový ten starší chlápek. Tam byl starší už před 30 lety. S tou berlou, který vlastně jehož úkolem bylo tak nějak jako ve formě různé guru aktivity podporovat živá vystoupení Arrested Development. I dnes pro vás mám připravenou retro skladbu. Včera, tedy ve čtvrtek, slavila 60. narozeniny Shirley Manson z kapely Garbage. Pokud jste byli na koncertě, který proběhl letos v Lucerně, nebylo to tak dávno, myslím, že v červnu, tak já Garbage považuji osobně za jednu z nejupřímnějších a nejlépe živě znějících kapel. Mám docela dobré vzpomínky na jejich vystoupení v roce 2005 na Rock for People, tehdy v Českém Brodě, kdy vlastně jsme přenášeli živě koncert Garbage do Rádia 1. Ta nahrávka existuje a já si pamatuju, že ten zvuk byl naprosto famózní. Výborný zvuk a docela solidní hlasitost proběhla i na koncertě právě letos v červnu. Čili jsem se dostal k tomu, že dnes si zahrajeme jako vzpomínkovou skladbu něco od Garbage. Já jsem sáhl po desce číslo 5506, pokud se nemýlím. Je to tak, která se jmenuje Absolute Garbage. Je to vlastně v našem případě dvoudiskový Greatest Hits album, který vyšlo v roce 2007 v létě a obsahuje taky jednu novou skladbu a jinak 16 remasterovaných hitů. Druhé CDčko obsahuje remixy, na kterých se podíleli třeba Timo Maas, Massive Attack, Crystal Method, Todd Terry nebo Fun Loving Criminals. Já jsem si ovšem vybral hned track číslo 1 a to je bondovka The World Is Not Enough. Ovšem protažená rukama Jamesa Lovella s názvem Uncle Reconstruction. Takže to je ta skladba, která zazní jako dnešní retro šláger.

0: The World Is Not Enough v remixu od Uncle, rok 2007. A teď už se můžeme posunout ke třetímu místu v dnešní hitparádě. To jsou Dinosaur Jr. ze Spojených států, kterým vychází nová deska 28. srpna. Several Got Away.
1: Come on, baby, light my fire.
2: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
1: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
2: Tak to je jiná.

Posloucháte Rádio 1, dvojka dnes Queens of the Stone Age, Easy Street. Po pouhých dvou týdnech si to namířili takhle vysoko. No a všem tady kraluje PJ Harvey. Její nový single pro přednáškovou show profesora Briana Coxe, kterou můžeme vidět i my tady 4. září v Kongresovém centru v Praze, se jmenuje Voyager a je to jednička i tohoto kola.

0: Tak tohle bylo první místo v dnešní hitparádě, opět PJ Harvey a Voyager.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem, naše rodinné zlato.
0: A pojďme si dnešní pořad zrekapitulovat.

Jako první novinku jsme si představili nový single Marianne od Fontaines DC. Následovala Fan Lily a její skladba Sleeping. Tohle jsou nový Fugia and Miyagi, Lowest Common Denominator. Warhouse, The Baby, novinka čtvrtá. A tohle jsou The Drums, It Didn't Matter, featuring Mare.

Na 15. místě John Glacier a její skladba Bond Girl. Martini Mi Fezzo, Matt Berninger, 14. A tohle je Salomé, DJka z Gruzie, žijící v Berlíně, I'm Lazy, I Admit, novinka z minula, 13. místo. Django Django, Cameos, 12. Minulý týden jsme si nasadili i šikovnou Rose Grey a její skladbu Just Be Buddies. 11. Co je Just Be Buddies, abych správně přečetl. Tohle je Julia Holter, Fantasy, 10.

Lost Boys, Phoebe Bridgers. Chystám se poslechnout si konečně celou desku Lost Weekend. Aktuálně tahle věc je na místě 9. Osmé místo patří projektu This is Lorelai, Billy Came Back. Sedmička a šestka, to jsou novinky z minula. Toto je skladba Concrete Glen od Sylvan Esso. A slyšeli jsme také Blonde Redhead, Blood Spilled. Boards of Canada, Father and Son, místo páté. A sedm týdnů žebříčku. A naposledy jsme si zřejmě hráli i spolupráci Johna Hopkinsa a Imogen Heap, Reckoning, a to na místě čtvrtém. Dinosaur Jr. Several Got Away, trojka. Druhé místo, Queens of the Stone Age, Easy Street.

a jednička PJ Harvey Voyager. To vše, přátelé, mějte se hezky, příští týden, to už bude v září, se budu těšit na další vysílání na Rádiu 1 v podobě hitparády. Dávejte na sebe pozor a pakliže jste ještě školou povinní, tak víte co, ještě si užívejte, dokud tam nemusíte. Ahoj.

0: Přátelé, komu tady hučí Radio 1?
1: Reklama Rádia 1.
2: Hlídání mladšího bratříčka mělo být hračka, jenže Leo je najednou pryč, ztracený v amazonské džungli. Elizabeth se musí vydat za ním přes nebezpečné pytláky až k tajemnému domorodému kmeni, kde na ní čeká nový kamarád chlupáč.
3: Tohle je to nejskvělejší místo pro děti.
2: Animovaný rodinný film Tajemství džungle v kinech od 27. srpna.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
10: Way Down We Go Tour 2027.
9: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Rádio 1, zátiší slanýži. The infamous. Yeah.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 91,9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: Andrej.
1: Andy.
2: Andy.
1: Andy.
2: Andy.
1: Albert.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.
5: Když jsem byl škvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejes šušně a hezky zdrav. Dospělí ty hlavně, zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někdo

0: odkloneš.
1: Čekaj, takhle, no, to je
2: pravda. Ježiš, židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.
3: Hey, I need a look.
4: Let's dress me up.
3: Let's try this one.

0: Rádio 1. Větší než ještě.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Lala.
1: Ne, máma.
0: Lala.
1: Ne, řekni máma.
0: Lala.
2: Tak řekni Radio 1.
0: Lala.

0: digitálce.
1: V vašich uších.
0: Digitální rádio.
1: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně.
0: DAB+.
1: DAB+.

Ježiš, co to dělá? Rádio 1. Jiné rádio než jiné rádio.